vámi je na Blaníku Martin Ledinský a je sobota 27. června. Svátek má Ladislav a podle pranostiky, jaké počasí se na Ladislava objevuje, takové se 7 neděl ukazuje, tak uvidíme. Dnes je taky den památky obětí komunistického režimu a zároveň světový den sdělovacích prostředků, mezi které patří tisk, televize, rozhlas, takže svůj den má vlastně i Rádio Blaník. A právě za Rádia Blaník si teď můžete vychutnat i další pohodové písničky, tak ať se vám hezky poslouchá.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Sobotní obloha bude jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Teploty mohou lokálně vystoupat nad 39 stupňů nejpravděpodobněji v nížinách na západě a severozápadě Čech. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

lidi šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je tu nový den, sobota 27. června a svátek má Ladislav a taky Ladislava. Narozeniny oslaví například Jan Hřebejk, jemu 59 let. Oslavenkyní je taky zpěvačka Gabriela Gunčíková, té je čerstvých 33 let. A narozeniny má i další česká zpěvačka, a sice Daša, a té je dnes 45. Všem dnešním oslavencům přejeme všechno nejlepší a teď už pro vás na Blaníku máme další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: Deník počasí. Rádio
1: Deník. Momentálně máme jasno. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Sobotní obloha bude jasná nebo skoro jasná. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Teploty mohou lokálně vystoupat nad 39 stupňů nejpravděpodobněji v nížinách na západě a severozápadě Čech. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Je sobota 27. června a z Rádia Blaník vás zdraví Martin Ledinský. Svátek má Ladislav, tak přejeme všechno nejlepší. Pojďme se podívat do minulosti. Před 101 lety se stala firma Laurin and Clement součástí koncernu Škoda. Bylo to v roce 1925. Je možné, že třeba zrovna vy jezdíte například luxusní oktáví řady Laurin and Clement. A narozeniny má dnes taky bankomat. První bankomat vydávající hotovost byl uveden do provozu přesně před 59 lety v roce 1967. Tehdy byl umístěn v bance v Enfieldu ve Velké Británii, zatímco u nás v Česku byl první bankomat až o 25 let později. Bylo to teprve před 34 lety, a to 19. února roku 1992. Nainstalován byl tehdy v Praze na náměstí Republiky pro komerční banku. Tolik výročí a teď už na Blaníku další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je sobota 27. června. Dnes má svátek Ladislav a Ladislava a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Teploty v Česku mohou podle předpovědi vystoupat ke 40 stupňům Celsia. Na letišti v Milovicích se uskuteční připomenutí 35. výročí odchodu sovětské armády z Milovic. Akce nabídne ukázky uniform, vojenské techniky, výstavy a přednášky historiků. Nebílovi na Plzeňsku hostí festival starých růží na zámku. Lidé se mohou procházet mezi tisíci květy, více než stovky odrůd. Jde o jednu z nejcennějších kolekcí ve střední Evropě. Maloubský jarmark oslavující staré krkonošské tradice startuje v 10 hodin dopoledne v okolí kostela svatého Petra a Pavla. Zámecké slavnosti na zámku Šluknov začínají v 10 hodin dopoledne taktéž. Součástí jsou hudební, taneční a divadelní vystoupení, ukázka práce kinologů a laserová show. A hrad Lipnice nad Sázavou bude hostit 5. ročník celostátního setkání kovářů. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Michal David a písnička Po cestách růžových. Krásné ráno, hezkou sobotu od mikrofonu Rádia Blaník. Zdraví Jirka Frélich. Máme tady den před námi, který opravdu bude tropický. Tak doufám, že to zvládneme spolu s českými písničkami, s Blaníkem. Věřím, že ano. No a po šesté ráno, Krištof, ty a já. Michal Hruza, písnička pro Emu.
1: Přišla jste na dání, probudila můj život trochu vratký.
0: Petr Kolář, V nebi snad ti prominou.
1: V nebi snad ti prominou, že si...
0: Novinka Petra Koláře z letošního roku. Budeme dál hrát na Blaníku hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: A vy to tušíte, dnešek bude opravdu tropický, většinou plný sluníčka, teploměr vystoupá na 35 až 39 stupňů, místy dokonce na 40.
3: Rádio Blaník.
4: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vlna veder dál láme teplotní rekordy. Silnice zažívají první prázdninový nápor. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele opět stoupl. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Meteorologové opět přepisovali teplotní tabulky. Rekordy včera padly na 40% stanic. Nejtepleji bylo stejně jako v předchozích dnech v Doksanech na Litoměřicku. Teploměry ukázaly 38,1 stupeň Celsia. Vedra mají kulminovat teď o víkendu. Rtuť by mohla atakovat 41 stupňů. V centru Prahy v podvečer hořela střecha hotelu. Hasiči museli kvůli vyššímu počtu jednotek vyhlásit třetí poplachový stupeň. Nikdo se nezranil. Hosté z budovy se sami evakuovali. Oheň podle hasičů střechu z hotelu zasáhl jen částečně. Vnitřní prostory byly lehce zakouřené. Silničáři se na první víkend prázdnin připravili. Posílili směny asistence i dispečerů v Národním dopravním informačním centru. Co přesně to znamená, vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: K dispozici budeme mít veškerou techniku, a to i smluvní, to znamená, že i všechny odstavky budou ve stavu zvýšené pohotovosti. Samozřejmě, že jsme zrušili veškerou údržbu, která by vstupovala do provozu. Všem řidičům doporučuji získat aktuální dopravní informaci.
2: Ty mohou řidiči získat prostřednictvím navigace anebo zavolat na bezplatnou asistenční infolinku ŘSD. Počet mrtvých po dvou zemětřeseních ve Venezuele stoupl. Podle nové bilance si přírodní živel vyžádal 920 obětí. Zraněných jsou více než 3000. Záchranné akce pokračují a do země přichází pomoc i ze zahraničí. Do Venezuely dneska odletí taky český USAR tým. Tolik zprávy, teď už se na vás těší Jirka.
4: Je to tak, hezké ráno, bylo 6.
0: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: A než se zeptám, jaké počasí je u vás doma, tak si zahrajeme pár písniček. Tady je jedna z nich, Michal Hruza a Pro Emu. A za chvíli sestřih různých písniček z básníků. I takovou tady máme. Tak krásnou tropickou sobotu přeji a hezké sobotní ráno.
5: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe.

0: Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.

0: Z básníků jsme si hráli písničku ne nadarmo, protože právě dnes, a to je 27. června, se narodil Dušan Klein, autor té krásné původně trilogie básníků, která se rozšířila pak o další díly, zemřel ale 9. ledna roku 2022, ale v občance celý život měl jako datum narození 27. červen. Narodil se v Michalovci, což je tedy na Slovensku obec, která vlastně je známa hlavně tím, že se tam narodil Dušan Klein, autor básníků.
1: Takový historický mezník, aby se po letech říkalo, jo, to bylo tenkrát, když Marek se Šafránkem.
2: Co když Marek se Šafránkem?
0: A mě by taky zajímalo, jestli byste dohromady dali všechny díly.
2: Hugo, ty máš kukadla jak zrcadla.
3: Bošinko.
0: Tak co se týká tedy trilogie básníků, která byla populární a pak se rozšířila o další díly, tak víte, kdy vznikl vlastně první díl Jak svět přichází o básníky? Bylo to roku 1982 a tady to všechno začalo. Ve filmu se objevil Pavel Kříž, coby maturant, David Matásek, jeho kamarád, Miroslava Šafránková, sestra Libušky Šafránkové, a dva roky na to potom přišel další díl Jak básníci přicházejí o iluze, rok 1984. V 87. Jak básníkům chutná život, v 93. Konec básníků v Čechách, 2004. Jak básníci nestrácejí naději, no a nakonec 2016. Jak básníci čekají na zázrak. No a je to krásné dílo Dušana Kleina, českého filmového režiséra, který má na svém kontě taky celou řadu dalších krásných filmů, třeba Sázka na třináctku, včetně scénáře, což je taková vlastně detektivní věc z roku 1977, a další, třeba Svatba na bitevním poli z roku 2008, Andělské oči z 90. let. Dušan Klein, tedy narozen roku 1939 v Michalovci 27. června. No a půjdeme ještě na jednoho dnešního člověka, který by měl narozeniny, a to je Bud Spencer. Spolu s Terencem Hillem tvořili neskutečnou komediální italskou dvojici v různých krásných komediích, třeba Když se rozlobíme, budeme zlí, no a z té komedie je tady dokonce i krátká písnička. Tak Bud Spencer, 31.10.1929 narozen, ale zemřel 27.6. a bylo to právě na den přesně před 10 lety.

0: Krásnou sobotu, hezké ráno, 800 109 109, telefon sem k nám do studia. Zavolejte nám, do jakého počasí jste se probudili, asi tuším, je tam sluníčko a bude vedro. Ale jak máte u vás doma? Zavolejte 800 109 109 nebo pište 603 118 118, za chvíli Petr Kolář. V nebi snad ti prominou. A písnička V nebi snad ti prominou. Pokud jste v noci měli čas sledovat mistrovství světa ve fotbale, tak vězte, že Kapverdy remizovali se Saudskou Arábií 0-0. Španělsko porazilo Uruguay 1-0. Egypt teď hraje s Iránem za stavu 1-1. Druhý poločas a Nový Zéland s Belgií. Belgie vede 2-0.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Buďte u toho sám. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: Krásný den. Zvažujete vlastní bydlení? V Komerční bance vám poradí. Například, že cesta k němu začíná mnohem dřív, než si vyberete nemovitost. Jak se na ní připravit? Prozradí Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy ze skupiny KB. Více uslyšíte v podcastech na Chytrý jak rádio.
4: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi a sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: Petr Kolář na Blaníku a písnička V nebi snad ti prominou. Já vám přeji krásné ráno. Aktuálně máme 27. června, 4 minuty po půl sedmé a já se budu ptát, jaké počasí je u vás doma. Tak uvidíme, kdo má první v ruce telefon a volá na 800 109 109. Hezké ráno, Rádio Blaník. Kdo pak je tam? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Jirko, Honza z Lukavy. Zdravím tě.
0: Honzo, taky zdravím. Hezké ráno.
1: Tady je to úplně v pytli, kamaráde.
0: Dobrá. Povídej.
1: Je tady, no, sluníčko už svítí jako blázen a 25 stupňů. Za co ono se nespadlo dolů, to je úplně,
0: To je takzvaná supertropická noc, no, kdy ani v noci pod 25, tak to je supertropická.
1: Já jsem o 2 hodin zůru, takže je to opravdu supertropická noc.
0: Hmm. Ono se říká, dokonce to teďka píší, že za celou historii měření bylo 12 dnů vůbec v historii, kdy bylo i v noci nad 25. No, tak toto už je 13. den.
1: Jako léto je to v pořádku, že to, ale tohle je opravdu, to už je dost.
0: Rozumím. Honzo, tak někam nohy do vody, sprchu a tak dále.
1: Něco provedem. Budeme
0: něco provedeme.
1: Všechno. Ten já dodržuju celý rok, takže tebe.
0: Rozumím, takže trénink je. Honziku, Vlkava, střední Čechy, ahoj. Víme, že tam je vedro aktuálně, slunečno, bezvětří a 24 stupňů. Dorazila SMS-ka, akorát už mi nedorazilo, odkud to je. Libor píše, Nýřany 20 stupňů a všechny zdraví. Uvidíme, kdo pak je dal na telefonu 800 109 109. Komu přejeme dobré ráno?
2: Zdravím do Rádia Blaník, taky říkám ká. Krásné ráno a slunečné, i když začíná být horko už. Takže hlásím, že Kralupy 22,5 stupně už ráno, wow.
0: Wow. Vy někam jedete teďka? Jste na cestě, že?
2: Jsem na cestě, jezdím zásobování, vozím obchody Alza, takže teď ve velkým lidi nakupují klimatizace,
0: aha,
2: bazény, ventilátory.
0: Tak to vezete teďka někomu?
2: Vezu to z Kralup, z velkoskladu přímo do Plzně, do velkou obchodu.
0: Tak ať vám jde práce od ruky, ať to nějak zvládnete a mějte se krásně, hezkou sobotu.
2: Bude určitě za krásných českých písniček, který pouštíte.
0: Děkujeme. Krásnou díky sobotu moc. Tropickou.
2: Jo, děkuji.
0: Na skle.
2: Mějte se hezky na skle.
0: Tak Dita a Jana napsali, že úplné bezvětří a 24 stupňů Celsia. Všem přeji dobré ráno, Die u Znojma. Ano, zdravíme jich, Jižní Moravy. A někoho dalšího na telefonu 800 109 109. Kdo pak je tam? Dobré ráno.
3: Zdravím, tady ano. Karel.
0: Karle, hezké ráno.
3: Chomutov 25 stupňů už.
0: Chomutov 25 taky. No to taky. Jsou věci. No a jak tam budete bojovat proti vedru? Doma nebo no, někde u bazénu?
3: Za chvíli odjíždíme do Plzně na zápasy, tak se podívejeme.
0: Tak to se ještě trošku spíše opálíte.
3: Tak.
0: Tak ať se daří. Hezkou sobotu.
3: Díky mě. Taky, naschle.
0: No a tady je z Vamberka SMS-ka 21 a byla tropická noc. Zdraví skutečně babča Jana. No a píše, že zve na mezinárodní krajkářskou výstavu ještě dnes do Vamberka. Díky, babča Jana psala SMS-ku. Kdo pak dál na 800 109 109 Rádio Blaník. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Já volám voli počasí.
0: Voláte správně. Když budete od rádia, nebude nám to ani bzučet. Tak, super. Ano. Super, zkuste to. Lepší. Pejskovi se to nelíbí, ale jinak lepší. Tak, povídejte, jaké počasí?
4: Jo, moment.
0: Tak já vám dám chviličku prostor a přečtu SMS-ku. Miriam nám totiž napsala, že v Předbořicích 23 stupňů a všem posluchačům přeje nádherný den. A vás zdravím zpátky. Ano, už se slyšíme?
4: Já víte, kolik je tady počasí. Jenom si tipněte, kolik je tady stupňů.
0: Tipnu těch 25, když říkáte toto.
4: Já na to... 1, 2, 3, no bylo 17, teď 18.
0: 18, tak to máte ještě nejméně z těch SMS-ek, co tady čtu.
4: No, bodejdy ne, protože já jsem si vybrala takové místo k žití.
0: A to je kde, někde vysoko?
4: Ne, pod Hůří u Krnova, Brantice radímek.
0: Ano.
4: Je to vlastně podhůří Jeseníku. Tady končí
0: Jeseníky. Tak to máte krásné. Tak to máte opravdu, dá se říci, oproti všem ostatním pěkný chládek.
4: Ježíš, to je boží, mě byla taková zima, že jsem čekala asi 10krát. V noci jsem musela být zakrytá až po hlavu.
0: Vidíte to. Tak a víte, a víte, kolik vám lidí závidí teďka?
4: Je, a já nejsem závistivá, ale teď mi asi závidí, bo lidi ne.
0: No ano, tak zdravíme do podhůří Jeseníku a přeji vám krásné ráno.
4: A vám taky. A přežijte to.
0: Díky, mějte se nádherně.
4: Taky.
0: Marcel Jadrný z obce Zboží nás zdraví, hlásí 23 stupňů. Kdo pak na telefonu? Hezké ráno.
5: Dobré ráno, Blaníčku. Tady Ivan Písek. Já hlásím, že zde zatím máme 26 stupňů.
0: 26 stupňů Písek, tak zatím rekord.
5: Ano. Tak vidíte.
0: Vidíte, tak jste vyhráli v Písku.
5: Krásnej hořký.
0: Mějte se krásně taky, krásnou tropickou sobotu. Děkujeme, děkujeme, zdravíme Písek. Tak, Jura z Brna, ten nám hlásí 23 stupňů, Brno Židenice, kdo pak dál? Uvidíme, Rádio Blaník, dobré ráno, komu?
6: Dobré ránko, Květo.
0: Tak, Květo, taky kousek od telefonu.
6: Květo Terezín.
0: Ano, Terezín.
6: Já vás moc zdravím, mám hrozně rád vaše rádio a spouštím si vás ve dne v noci a hlásím vám, že je tady 25 stupňů a bude nádherný den, který si moc užívám na zahradě a prací hlavně, protože jsem nemocná už rok a půl a byla jsem vždy podcházená minus 10 stupňů, tak si teď užívám teploučko.
0: Vidíte, vy si to užíváte.
6: Teploučko i v srdci. Moc děkuju.
0: Tak nepodcenit, dnešní teploty budou opravdu velmi vysoké a zdravím vás.
6: Já to nepodceňuji, hezky piju a je mi fantasticky, protože mi je konečně teplo za rok a
0: půl. Vidíte to. Tak máme to tak nějak podobně, taky si docela užívám ty teploty, i když možná těch 40 je skoro hodně.
6: Užívám, opravdu, každý je spocený a já si hezky chladím a je mi nádherně.
0: Super.
6: Na zahradě.
0: Dobrá, mějte se krásně.
6: Posílám vám růžičky ze zahrady.
0: Děkujeme, děkujeme. Tak poslední dvě SMSky a poslední volající, uvidíme, kdo bude mít štěstí. Tak nejprve Domoslavice 22 stupňů, sluníčko se vyhouplo na oblohu, píše Alena a Franta, a pak ještě 25 stupňů, Praha, Žižkov, Oťas, nás zdraví všechny. Uvidíme, kdo má to štěstí, telefon bliká, koukám tady 707 na konci, 149, 845 a 117. Zkusíme 117, Rádio Blaník, nevyšlo to, někdo jiný, Rádio Blaník, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
0: Hezké ráno, někdo na cestě, ano.
7: Dobrý den, tady Petra z Liberce.
0: Petro z Liberce, jak máte u Liberce?
7: My máme 25.
0: 25.
7: Krásně, a my jdeme na Borůvky, takže hodem rychle do lesa. Dokud nebude úplně vedro.
0: Na borůvky rostou?
7: Rostou, rostou plný les. Takže...
0: Plný les, vidíte to. Ale houby to ani náhodou, že? To je moc brzo a moc teplo a tak dále a moc sucho.
7: No, to při 14 dnech jsme byli na houbách a našli jsme asi 4 kousky, takže to byla obrovská.
0: Vidíte to. Tak ať vám dnešní sběr borůvek dopadne. Díky, mějte šťastnou cestu, hezkou sobotu.
7: A taky, na shledanou.
0: Tak a z Liberce to byl poslední vzkaz, i když telefon tady bliká o 106, je vidět, že vás ta teplá noc probudila celkem brzy a doufám, že budete mít hezký den s Blaníkem. Tady jsou Pet Shop Boys a za chvíli taky Lenka Filipová. Ještě jednou dobré ráno a krásnou sobotu.

0: písnička Dobrý Bůh to ví. Na Blaníku krásnou sobotu přejeme. Víte, že je víkend s Petrou Janů.
1: Víkend s Petrou Janů.
2: Na rádiu Blaník.
0: Ano, a my čekáme na první výherní písničku a tou bude písnička Petry Janů S láskou má svět naději. A Petra Janů nám dokonce zodpověděla otázku, jak vznikla písnička S láskou má svět naději.
3: S láskou má svět naději je docela zajímavá věc, protože to mě přinesla Svoboda, dal to Edovi Krečmarovi, že to má otextovat a tak. A Eda Krečmar tenkrát přines nějaký takový text, jakože běžím rozkvetlou loukou a je nádherně a včelky bzučí a tak dále a bla, bla, bla, bla a já pomalu v květovaných šatičkách běžím šťastná rosou a tak. Tak jsem mu říkala, tohle přece nemyslíš vážně, to je velkopíseň, ta potřebuje prostě silný slova, prostě aby to oslovovalo tak a on přines s láskou má svět naději, což teda, když se podíváš dneska kolem sebe, tak ono je to čím dál tím víc aktuální, že jo, takže s láskou má svět naději, pak to vyhrálo Liru a tak dál, takže to prostě takhle už to bylo správně.
0: Tak touto písničkou odstartujeme naši víkendovou hru, ve které se hraje o nové album Petry Janů Světla reflektorů. Pokud byste slyšeli písničku, volejte 800 109 109 a kdo bude třetí, tak vyhrává.

0: odměnu.
1: Poleďte s námi za tři české za sluníčkem do Egypta.
0: A když už dovolená,
1: tak s plnou parádou.
0: Užijte si pětihvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resort s all inclusive.
1: Za tři české za sluníčkem. Už od pondělí
0: na Blaníku.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas.

tancovat a necháme

0: Krásnou sobotu, hezké ráno, po 7 hodině už Hana Zagorová. Písnička, která se objevila ve Slunce seno. Taky Tomáš Klus. A obrovský hit Karla Gotta Trezor.
1: Na mě tupě zírá potres.
0: Na Blaníku budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. No a co mám povídat o počasí? Víte, že nás čeká velmi horký den s teplotami do 39 a místy okolo 40 stupňů Celsia a samé sluníčko. Rádio Blaník.
3: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Školákům začínají letní prázdniny. Veterináři si kvůli počasí posvítí na chovatele. Spojené státy oznámily nové údery na Írán. Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Školní rok letos skončil mimořádně brzy. Na základě rozhodnutí ministra školství Plagy se s výukou žáci rozloučili už 26. června. Důvodem opatření byly hlavně organizační a provozní potřeby škol. Se začátkem prázdnin se v těchto dnech pojí i mimořádně vysoké teploty. Rezort zdravotnictví proto varuje před úžehem a úpalem. S počasím souvisí i další zpráva. Veterináři kontrolují kvůli vysokým teplotám chovatele hospodářských zvířat. Zjišťují, zda mají dostatek vody a jsou v rámci možností chráněná před slunečním zářením. Pokračuje mluvčí státní veterinární zprávy Petr Vorlíček.
3: Zásadní význam má také ventilace ve stájích. V případě, že je v chovu používán umělý větrací systém, je nutné, aby chovatel v případě výpadku energie byl schopen zajistit činnost pomocí náhradních energetických zdrojů, které by měl mít k dispozici a pravidelně kontrolovat.
2: V případě přehřátí doporučují veterináři ochlazovat zvířata vlažnou vodou. Jihočeským záchranářům přibývá zásahů ušknutí hadem. Jen v červnu řešili 4 takové případy a 3x z toho šlo o děti. Ani v jednom případě nebyl stav pacientů závažný. Jde ale o výrazný nárůst, což souvisí i s teplým počasím. V přírodě buďte opatrní, na hadi nesahejte a nesnažte se je chytit. Po případném ušknutí zachovejte klid, omezte pohyb, postiženou končetinu znehybněte a zavolejte záchranáře. Spojené státy a Írán na sebe v noci opět útočili. USA provedly nové údery v reakci na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Ten americký prezident Trump označil za hloupé porušení příměří ze strany Íránu. Tolik zprávy, teď pokračuje Jirka.
0: Jirka Frelich
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné ráno, víte, jak to bylo ve slunce seno?
5: Zase bude hic. Sakramenská práce. Hej.
4: No vidíte, a písnička z filmu Slunce seno, která tam zazněla, dneska už to vím, Hana Zagorová připravená právě teď a meteorolog připravený taky. Tak se ho zeptám, jestli náhodou se ta předpověď nějak nezměnila a co nás vlastně dneska čeká. Přeji krásnou sobotu, 27. červen je tady a zatím nás čeká dosud nejteplejší víkend celého roku.

0: David Dale a písnička Akorát. No akorát je čas zeptat se meteorologa.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: A službu u Českého hydrometeorologického ústavu má dnes Šimon Kolář. Já přeji krásné ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Jaké počasí máme teď?
2: Aktuálně máme na celém území Česka jasnou oblohu. Teploty jsou poměrně vysoké, nejčastěji 23 až 18 stupňů Celsia, jen v údolích naměříme nižší hodnoty okolo 16 stupňů Celsia.
0: No a jak to bude tedy s tou tropickou sobotou, další letní horký den, že?
2: Vedro nás dnes opět čeká a bude opravdu rekordní. Čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu během dne, se může vyskytnout i kupovitá oblačnost, nejčastěji na západě Čech. Nejvyšší teploty naměříme mezi 35 až 39 stupni Celsia a ojediněle zejména v dolním Polabí a po Ohří až 40 stupňů Celsia. Jen na severovýchodě se trošku ochladíme, nejčastěji 33 až 36 stupňů Celsia.
0: To jsou věci. Tak já se zeptám příští hodinu taky na tu neděli a snad to nějak zvládneme. Mějte se krásně a zatím hezkou sobotu.
2: Vedro nás dnes opět čeká.
0: A děkuji. A hezkou sobotu.
2: Mějte se hezky, naschledanou.

0: každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
1: Krásný den. Zvažujete vlastní bydlení? V Komerční bance vám poradí. Například, že cesta k němu začíná mnohem dřív, než si vyberete nemovitost. Jak se na ní připravit? Prozradí Monika Truchlíková, generální ředitelka Modré pyramidy ze skupiny KB. Více uslyšíte v podcastech na Chytrý jak rádio.
2: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Na rádiu Blaník, skupina Jelena, písnička Všude zdejší. Přejeme krásnou, doufám, že u vás i pohodovou sobotu, i když bude tropická, no ale co se týká právě těch tropických teplot. Dnes místy 40 stupňů Celsia. Spousta kulturních a sportovních akcí se raději nekoná a opatrní bychom měli být také za volantem a třeba i ve vlaku. A právě na železnici teď míříme s mluvčím Českých drah Petrem Šťáhlavským.
1: Žádáme cestující, aby se připravili na očekávané tropické teploty a vybavili se i na kratší cesty především dostatečným množstvím tekutin, občerstvením, případně léky, které pravidelně užívají. Pokud mohou, aby využívali také spoje na okraj dne, kdy nejsou tak vysoké teploty. Doporučujeme také sledovat aktuální informace o provozu na železnici, například na našem webu nebo v aplikaci Můj vlak, kde jsou k dispozici průběžné zprávy o opatřeních v případě omezení dopravy, ke kterému by v důsledku extrémních teplot mohlo dojít.
0: Tak pokud někam cestujete, držíme palce, aby všechno dobře dopadlo a přejeme hlavně šťastnou cestu.
2: Víte, proč jsou sloni tak často v porcelánu?
3: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
2: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
3: Proč se říká, co se říká?
2: Každý všední den po 10.
3: Na rádiu Blaník.
2: Pohodové české rádio.
0: Za minutu už 7:45, teploty nám postupně rostou, připravte se tedy na to, že dnes bude opravdu nejteplejší den letošního roku a zítra se to možná ještě překoná. Tady jsou Smoky a za chvíli František Nedvěd.

0: skupina Kabát a písnička Raci v práci. Pokud jste v práci jako Raci, tak ať vám to dneska jde od ruky, ať to zvládnete. Před námi Michal David.
1: Je to blízko.
0: A blízko je taky Tereza Mašková.
1: Tak dívej se na mě, jsem to já.
0: Od skupiny Lucie Marie.
2: Marie.
0: Protože na Blaníku dál budeme hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Teploty nám postupně rostou a vyrostou až na 39 stupňů Celsia, místy hlavně v Polabí a na jižní Moravě až na 40.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
12: Vlnu veder doplní supertropické noci. Zoo v Olomouci poptává u lidí bambus. Nejvýše draftovaným Čechem je Novotný. Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Od veder si neodpočineme ani večer. Do Česka dorazí i supertropické noci, kdy minimální teploty neklesnou ani pod 25 stupňů. V celé historii měření se něco takového stalo jen 12krát. Nejteplejší noci nás podle meteorologů čekají ze dneška na zítra a ve východní polovině Česka zřejmě i z neděle na pondělí. Prázdniny jsou tu a nás čeká ještě jeden z nejvytíženějších víkendů na silnicích. Lidé vyráží na chaty i na zahraniční dovolené. Před cestou je dobré si zkontrolovat, jak to na naší trase vypadá. Kde tyto informace najdeme, řekl v České televizi ředitel Národního dopravního informačního centra Ctirad Weissmann.
13: Řidičům bych doporučil hledat informace na webových stránkách www.dopravniinfo.cz anebo mohou také zavolat na naši nepřetržitou asistenční linku 800 280 281.
12: Na té dokáží operátoři v případě potíží zajistit i příjezd asistenčního vozidla. Olomoucká zoo hlásí překvapivý přírůstek. 5letá samice pandy červené porodila dvojčata. Kvůli narození mláďat zoo zrušila komentovaná krmení. Ve výběhu chce zachovat hlavně klid. S neobvyklou prosbou se zahrada obrátila na veřejnost. Pokud někdo pěstuje bambus, může přispět ke krmení. Pokud se totiž chov mláďat podaří, spotřeba této rostliny výrazně vzroste. Ani letos nechybí v prvním kole výběru talentů do hokejové NHL Čech. Nejvýše postaveným českým hráčem se podle předpokladů stal útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybrali Vancouver Canucks. Jedničkou draftu se po volbě Toronto stal kanadský útočník Gavin McKenna. Tolik zprávy, slovo má Jirka.
0: Já děkuji, bude 8.
3: Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: A s meteorologem za chvíli probereme tento víkend, který bude zatím nejteplejší v letošním roce a možná to tak i zůstane. Tak to nějak zvládněte, my vám k tomu posíláme, abyste byli občerstveni a nezapomínali na pitný režim. Písničku Argemy, Jarošovský pivovar.

0: Nádhernou sobotu, hezké ráno, 8 hodin, 8 minut, 8 vteřin právě teď. No a my se vydáme na nějaká zajímavá místa. Tento týden s Mirkem Táborským jsme probírali málo známé zámečky. No a pokud vám utekl třeba Petrkov, tak nevadí, vypravíme se tam teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Taky vás někdy napadlo, kolik krásných zámků a zámečků u nás máme? Některé jsou známými turisticky přeplněnými klenoty, ale o jiných se moc neví a právě takové vám tento týden představím. Začnu na Vysočině. Vesnička Petrkov je jednou z částí obce Lípa v okrese Havlíčkův Brod. Proslavil ji zdejší rodák, významný básník a grafik Bohuslav Rejnek, který na petrkovském zámečku strávil většinu svého života s manželkou, francouzskou básnířkou Suzanne Renault a jejich dvěma syny. Zámeček, v němž se Bohuslav Rejnek 31. května 1892 narodil, stojí na nejvyšším místě obce. Je to jednoduchá, podlouhlá, jednopatrová budova s hodinovou věžičkou v průčelí a slunečními hodinami nad bočním vchodem. Původně to zřejmě byla středověká tvrz. Současná podoba pochází ze druhé poloviny 18. století. V roce 1866 koupil objekt i s polnostmi Josef Rejnek. Zvelebil ho a předal svému synovi Bedřichovi, který hodlal učinit totéž, až jeho jediný syn Bohuslav vystuduje. Ten studoval nejprve reálku v Jihlavě, kam se rodina přestěhovala a zámeček v Petrkově v té době pronajala. Bohuslav Rejnek pak pokračoval ve studiu na Vysoké škole technické v Praze, které nedokončil. Odjel do Bretaně, kde psal básně, maloval a kreslil. V roce 1914 se seznámil s nakladatelem Josefem Florianem ze Staré Říše, což je městys v okrese Jihlava, a začal pro něj překládat francouzské a německé autory a také psal vlastní poezii a prózu. Jeho dílo tvoří například sbírky Rybí šupiny, Smutek země, Podzimní motýly, Mráz v okně a další. Významným se pro něj stalo setkání v Grenoblu s francouzskou básnířkou Suzanne Renault, kterou si roku 1926 vzal a narodili se jim dva synové, Daniel a Jiří. Až do roku 1936 žili střídavě v létě v Petrkově a v zimě v Grenoblu. Bohuslav se stal známým a uznávaným nejen u nás, ale i ve Francii, kde s úspěchem několikrát vystavoval své obrazy i grafické listy. Smrt otce však přinesla do života Bohuslava Rejnka významnou změnu, ale o tom vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky za 3 minuty 8:45. Tady je Michal David a písnička Je to blízko.

0: Slovenská spievačka Kristýna, písnička Hore hroní. Poďme na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Veľké téma dnes a meteorolog Šimon Kolář, hezké ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak, dnes bude tedy vedro.
2: Vedro nás dnes opäť čeká a bude opravdu leckde rekordní. Čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Během dne se může vyskytnout i kupovitá oblačnost, nejčastěji na západě Čech. Nejvyšší teploty naměříme mezi 35 až 39 stupni Celsia. A ojediněle zejména v dolním Polabí a po Ohří až 40 stupňů Celsia. Jen na severovýchodě se trošku ochladíme, nejčastěji 33 až 36 stupňů Celsia.
0: Jaká bude neděle? Bude chladnější?
2: V neděle bohužel chladnější nebude, naopak bude vrcholit mimořádně horká vlna. Čekáme jasno nebo skoro jasno. Večer zejména na západě Čech se může při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnout přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty naměříme mezi 35 až 40 stupni Celsia. V Čechách, zejména v oblasti dolního Polabí, po Ohří není vyloučeno dosažení 41 stupňů Celsia.
0: Snad to nějak přežijeme, děkuji, hezké ráno.
2: Přesně tak, krásné ráno i vám. Radio
0: Blaník. Tak a já věřím, že na Blaníku potěšíme všechny dámy, které se jmenují Marie. Marie. Máme pro ně písničku od skupiny Lucie a taky Michala Tučného, tak krásnou sobotu.

0: Krásný den. Zvažujete vlastní bydlení? V komerční bance vám poradí. Například, že cesta k němu začíná mnohem dřív, než si vyberete nemovitost. Jak se na ní připravit? Prozradí Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy ze skupiny KB. Více uslyšíte v podcastech na Chytrý jak rádio.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz

Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Naději, vy jste to poznali a voláte nám na 800 109 109.
1: Víkend s Petrou Janů
2: na Rádiu Blaník.
3: Já jsem první, no to je v prčitých.
0: Zkuste
3: tady
0: to ještě.
3: Tady takový vedro, já v práci číhám na moji oblíbenou tu.
0: Je, a co vy děláte za práci?
3: Já jsem na masně, tady prodávám salámy, motory nám tam malijou, takže máme 30 stupňů.
0: Je, a kde to je, jaké město?
3: Jihlava.
0: Jihlava, zdravím Jihlavu. Víte co, držím moc palce a zkoušejte, jo? Máte na to celý víkend, ale držím palce.
3: Tak vám děkuju teda, no.
0: Mějte se krásně. Uvidíme, kdo je na našem telefonu jako druhý. Rádio Blaník. Neuvidíme ani neuslyšíme, protože to rovnou položil. My čekáme na třetího. V naší hře je to tak, že vyhrává třetí, kdo se dovolá na 800 109 109 a já už vím, kdo pak to je. A to se budete divit. Možná já taky. Rádio Blaník, dobrý den! Ha, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Aha, dobrý den, kdo pak tam?
4: Dobrý den, tady Lucie.
0: Lucie, potlesk! Vy jste ta třetí, která se nám dovolala na 800 109 109. Lucie, odkud?
4: Lucie z Brna a Petru máme, no, to je naše oblíbená zpěvačka. Chodíme na koncerty, byli jsme několikrát, je skvělá. Takže nové CDčko, to budeme moc rádi.
0: No to víte, že ano. Nové CDčko je vaše, jmenuje se Světla reflektorů a moc gratuluji. Ať si ho užijete. Tak, vydržte na telefonu, napíšeme si adresu, abychom věděli, kam poslat. A vám držím palce, jakmile zazní Petra Janů. Je to stejné 800 109 109 a třetí volající vyhrává.

0: Krásnou sobotu za 9:03 a tady je růžovláska Tereza Mašková.
1: Vím, proč je na světě nebe, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci, vím, vím, že čas smutku snad přešel.

0: Meky Šbírka, Magda Šalamounová, písnička Tento song právě dozněla a před námi je Marcela Holanová, Cesty lásek. Cesty lásek jsou zrádné, já vím, velká láska se ztrácí jak dým. A taky Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. A taky Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Když nemůžeš, tak přidej víc, zakřič prostě z plných plic, že slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, tak přidej, rozhodně neplatí pro řidiče. Na silnice se vypravíme za chvíli, přidáme počasí a pak po zprávách zase hezky česky.
1: Blaník za volantem.
0: Dopravní informace pro nás má Markéta z ředitelství silnic a dálnic.
2: Se zdržením do 10 minut počítejte na dálnici D1 v Brně ve směru od Prahy mezi 194. a 196. kilometrem. Důvodem je sílící provoz a dopravní omezení.
0: Přejeme šťastnou cestu, pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Teploty nám rostou a 30 stupňů Celsia už teď hlásí třeba Šumperk a okolí, také Jižní Morava, Strážovice nebo Podivín a třeba Ivančice a nebo Uherský Brod. Tak počítejte s tím, že teploměr dneska vyšplhá vysoko, místy až na 40 stupňů Celsia. Většinou nás čeká samé sluníčko, někde hlavně na západě Čech se pak může objevit kupovitá oblačnost a to znamená, že na západě ty teploty nebudou tak vysoké. Rádio
3: Blaník. Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetříte spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
6: všude zdejší, všude je fajn.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Český USAR tým míří do Venezuely. Počasí se promítá i do cen nemovitostí. Hokejbalisty čeká boj o finále světového šampionátu. Rádio Blaník. Krásné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Z Prahy do Venezuely zhruba za 2 hodiny odletí český tým pro záchranu lidí ze sutin. Kolik lidí pojede, prozradil velitel záchranářského oddílu Petr Vodička.
9: 69 příslušníků plus 8 psů, to je pro nás důležité, protože psi to jsou takový ty naše oči a nosy. Podařilo se zajistit právě cestou armády České republiky a na to přepravu. V 10.50 je naplánován vzlet. S mezi přistáním a přeložením do jiného letadla budeme schopni v 18.50 místního času být ve Venezuele.
8: Do oblasti postižené zemětřesením si český USAR tým veze vlastní vybavení i zázemí, ubytování, jídlo, aby mohl fungovat nezávisle na místních podmínkách. Prodej bytů ovlivňuje celá řada faktorů, vliv má dokonce i počasí. Současná vedra mohou prodlužovat prodej bytů v posledních patrech nebo ty z okny na jih. Takové byty mohou případně i zlevňovat, a to klidně až o 20%. Vyplývá to z vyjádření realitních kanceláří. Táborská zoo odměňuje školáky za celoroční úsilí. Za vysvědčení mají o tomto víkendu vstup za 1 korunu. Podle ředitele zoo Evžena Korce je k vidění nespočet unikátních zvířat.
10: Máme tam řadu nových papoušků, máme tam takové vzácnosti, jako je například nestorky, a určitě zajímavý návštěvnický je náš bílý lev Gandalf. Velmi návštěvnický dnes a pro děti hlavně jsou surikaty.
8: Za zmínku stojí taky fosa madagaskarská, která je velmi vzácná a ohrožená. Čeští hokejbalisté ve čtvrtfinále domácího mistrovství světa rozdrtili 15-1 Velkou Británii. V Ostravě je tak dneska v 14:30 odpoledne čeká boj o finále. V tom vyzvou Finsko. To překvapivě v prodloužení zdolalo Slovensko. Druhá semifinálová dvojce je zámořská, o finále se utkají Spojené státy a Kanada. Tolik zprávy, teď pokračuje Jirka.
0: Já děkuji, Eliška přidá za 20 minut fotbalové informace, já přidám písničky.
1: Jirka Frélich
7: na Rádiu Blaník.
0: A protože bude 9. hodina, tak se těšte taky na Ivu Leckou a její dnešní dobré rady do zahrady. Týkat se budou trávníků. Pořád to roste, roste a pořád se to seká, seká. Co s tím? Iva Lecká poradí. Teď vám přejeme krásnou sobotu. Rádio Blaník. Za pár vteřin 9. Tady je Dalibor Janda, písnička Oheň, voda, vítr na Blaníku.

0: Sindla, písnička na vodě. Myslím si, že u vody dnes bude opravdu nejlépe, anebo taky na zahrádce, pokud tam máte nějaký stín. Možná tam dokonce máte trávník a ten roste a roste. Co s tím? O tom více s Ivou Leckou.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, začalo pravé léto a na zahradách se znovu rozjíždí pravidelný souboj s trávníkem. Mnoho lidí má pocit, že čím níž trávu posekají, tím déle vydrží upravená, jenže právě v létě může být takový postup spíše na škodu. Krátce posekaný trávník totiž mnohem hůř hospodaří s vodou. Sluníčko se snadněji dostane až k povrchu půdy, která se rychleji přehřívá a vysychá. Tráva pak musí víc bojovat o vláhu a bývá náchylnější k poškození nebo žloutnutí. Zatímco na jaře si můžeme dovolit sekat níže, během horkých letních týdnů se doporučuje ponechat výšku porostu zhruba 5 až 7 cm. Vyšší stébla totiž fungují jako přirozený slunečník. Zastíní půdu, omezí odpařování vody a pomáhají kořenům přečkat i několik opravdu horkých dnů. Jak zalévat? Dělejte to raději méně často, ale vydatně. Krátké každodenní kropení vede k tomu, že si tráva vytváří mělké kořeny těsně pod povrchem. Naopak důkladná zálivka jednou za několik dnů nutí kořeny růst hlouběji, kde najdou více vláhy i během letního sucha. Takže až příště vytáhnete sekačku, protože váš trávník vám připadá vysoký, vzpomeňte si na naše dobré rady a na to, že stojí za to nechat trávník o pár centimetrů vyšší. Na první pohled to možná nebude připomínat golfové hřiště, ale během horkého léta vám zahrada poděkuje.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.
0: A my děkujeme i Ivě Lecké, teď už ale Bob Dylan a Knockin' on Heaven's Door. A za chvíli Miraj, když nemůžeš, tak přidej.

0: Miraj a písnička Když nemůžeš, tak přidej, to bychom rádi poradili Čechům, ale už vypadli na mistrovství světa. Taky jsme mohli zaspívat Ať je jak vítr. Třeba Patrik Šik, ale to už je taky zbytečné. Šampionát a Eliška.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaní.
2: Pěkné dopoledne, ve fotbalovém nároďáku skončil další hráč. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil reprezentační kariéru zadák Tomáš Holeš. Uvedl, že se tak rozhodl už před šampionátem. Dodal, že mít možnost se rozloučit s národním dresem po mistrovství světa by měl být pomyslný vrchol reprezentační kariéry každého sportovce. Za nároďák Holeš zapsal 43 startů. Podle bývalého fotbalisty Ladislava Víska ale Šik s Holešem nebudou jediní. Odchodů bude zřejmě víc. Změna by podle Víska měla nastat i na postu trenéra. Uvedl, že kouč Koubek nepředvedl s mužstvem na turnaji vůbec nic. Šampionát ale jede dál. Závěrem pro vás mám zatím poslední výsledky. Francie zůstává 100% díky hattricku Dembeleho zdolala 4-1 Norsko a vyhrála skupinu. Blízko postupu do play-off je i Senegal, který deklasoval 5-0 Irák. Ze skupiny postupuje i nováček mistrovství Kap Verdy. Ty bezgólově remizovali se Saudskou Arábií. Dále jde i Španělsko, které jedinou brankou porazilo Uruguay, Egypťané remizovali s Iránce 1-1 a postoupili a Belgičané rozdrtili 5-1 Novozélanďany a ovládli skupinu G. Pro tuto chvíli je to z fotbalu všechno, další speciál uslyšíte odpoledne.
1: Fandíme našim. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaní.
0: A za chvíli slibovaná písnička Ať je jak vítr a Lucka Vondráčková taky Cesty lásek. Marcela Holanová nám zaspívá na Blaníku dál hezky česky.

Krásný den. Zvažujete vlastní bydlení? V komerční bance vám poradí. Například, že cesta k němu začíná mnohem dřív, než si vyberete nemovitost. Jak se na ní připravit? Prozradí Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy ze skupiny KB. Více uslyšíte v podcastech na Chytrý jak rádio.

0: Život je pes, písnička z Gampa právě teď na Blaníku. Možná, když koukáte na rostoucí teploty, tak si taky říkáte, že život je pes, ale někdo si to umí pořádně užít. Třeba náš blanický krajánek.
1: Jedeme za vámi.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A tím je Vlasta Suk. Vlasto, ahoj, kam to dneska bude?
3: Ahoj, já zdravím tebe a všechny blanické posluchače. Dneska vyjedu do Libereckého kraje a zaměřím se na dvě zajímavá místa v České Lípě. Jednak vypátrám, co letos nabídne svým návštěvníkům vodní hrad Lipí. Rozhodně to bude stát za to. No a potom vás pozvu do centra textilního tisku. Interaktivní expozice vám přiblíží techniky potiskování textilu a navíc máte možnost si tyto technologie vyzkoušet. Veškeré další podrobnosti přinesu v reportážích po 14. a po 17. hodině. Tak se mějte hezky. Ahoj.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Zveme vás na vodní hrad Lipí v centru České Lípy, kde se historie potkává s kulturou a uměním. 100 000 korun na ruku.
1: Za měsíc.
2: Za týden.
1: Nebo za den.
2: To by bral asi každý.
1: Přátelé, u nás na Blaníku to můžete mít za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
2: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto.
2: S Blaníkem a Centropolem. Centropolem.
1: Pohodové České rádio.
0: Za 2,5 minuty, 3:15. Hezkou sobotu tropickou. Tady je Karel Kryl a písnička Anděla.

velký letní hit z konce 90. Living La Vida Loca a Portoričan Ricky Martin na Blaníku a po 10. hodině zase hezky český, třeba Karel Gott, ta pravá.

0: Honza Kalousek, Hvězdy se mění. A Blaník vám dál hraje hezky česky.
1: Blaník za volantem.
0: Krátké dopravní informace pro nás má Markéta z Ředitelství silnic a dálnic.
2: Kvůli silnému provozu a dopravnímu omezení pojíždí řidiči 15 minut na dálnici D1 v Brně ve směru od Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. A 15-minutové zdržení očekávejte také na silnici 1/52 ve směru z Brna do Vídně mezi Dolními Dunajovicemi a Mikulovem.
0: No a co se týká dopravních informací, pokud máte, volejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Nechci nějak strašit, ale meteorologové varují, že nás čeká jeden z nejteplejších víkendů v naší historii. Dnešek až 40 stupňů Celsia, nějaká ta oblačnost se může objevit pouze na západě Čech, no a zítra dokonce až 41. Dokonce i noc bude super tropická, místy neklesne teploměr pod 25.
3: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Poslední den školy byl na silnicích tragický. Veterináři si kvůli počasí posvítí na chovatele. Vedra komplikují život prakticky všem profesím.
9: Rádio Blaník.
8: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Pátek byl na silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. V poslední den školního roku zemřelo při nehodách 5 lidí a 9 osob utrpělo těžká zranění. Celkem si bouračky za červen zatím vyžádali 40 obětí. Vyplývá to z dat policie. Veterináři kontrolují kvůli vysokým teplotám chovatele hospodářských zvířat. Zjišťují, zda mají dostatek vody a jsou v rámci možností chráněná před slunečním zářením. Pokračuje mluvčí státní veterinární zprávy Petr Vorlíček.
10: Zásadní význam má také ventilace ve stájích. V případě, že je v chovu používán umělý větrací systém, je nutné, aby chovatel v případě výpadku energie byl schopen zajistit činnost pomocí náhradních energetických zdrojů, které by měl mít k dispozici a pravidelně kontrolovat.
8: V případě přehřátí doporučují veterináři ochlazovat zvíře vlažnou vodou. Extrémní počasí řeší lidé napříč Českem. Hradní stráž ve Vedrech stahuje vojáky z pevných stanovišť před Pražským hradem. S horkem bojují také řidiči MHD. Třeba v Praze nosí letní stejnokroje a všichni mají v kabinách ochlazovače. Vedra jsou rizikem taky pro lidi bez domova. Například v Brně nabízí sociální služby sprchu, studené nápoje a klimatizované prostory, kde se mohou lidé ochladit. Prvňáčci si včera odnesli domů jedno z posledních klasických vysvědčení, tedy to se známkami. Stále více škol totiž žákům prvního ročníku místo jedniček nebo dvojek píše slovní hodnocení. Pokračuje ředitelka základní školy Vodičkova v Praze Dagmar Zelená.
11: Výhoda je ta, že ten, kdo tomu slovnímu hodnocení rozumí, tak si přečte prostě, v čem je dítě dobré, v čem potřebuje ještě přidat, v čem třeba opravdu jako zaostává. A nevýhoda je, že celá řada rodičů prostě tomu nerozumí.
8: Naposledy dostanou vysvědčení se známkami prvňáčci v příštím roce. Ze zpráv je to ode mě všechno, dál vám bude hrát Jirka.
0: Děkuji, Eliško, ty jako prvňáček dostala si známku a pamatuješ jakou?
8: Já jsem měla jedničku.
0: Velká jednička. Já jsem to čekal.
1: Jirka Frélich
9: na Rádiu Blaník.
0: Tak jedničku dostává Eliška i za tyto zprávy. Já vám přeji krásnou sobotu, za minutu bude 10, no a my za chvíli roztočíme slavné desky a budou taky hezky česky, jak jste zvyklí. Tak pěkný poslech.
9: Rádio Blaník.
0: teď už Divokej byl a písnička Síť a za chvíli Karel Gott na Blaníku.

0: Karel Gott a písnička Ta pravá. Je to originální písnička Karla Gotta, kterou pro něj složil Marek Ztracený. No a my se vrhneme na slavné desky. Pustíme originál a budeme hledat českou verzi.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A teď se podíváme na jeden celkem neuvěřitelný příběh. Francouzský zpěvák Charles Aznavour měl jednu písničku. Mimochodem, Charles Aznavour se narodil v Paříži a když mu složili písničku, která se jmenuje francouzsky La Mama, tak ji vůbec nechtěl zpívat. Text mu přišel až příliš smutný. No a představte si, je to jedna z nejslavnějších písniček, kterou kdy zpíval francouzský zpěvák Charles Aznavour. A my k ní budeme hledat českou verzi.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: A je to písnička, která se objevila poprvé na desce už v roce 1963 v této podobě.

0: To je originál Charles Aznavour a jeden z jeho největších hitů.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: A to mě zajímá, co se dozvím na telefonu 800 109 109. Kdo pak je tam? Hezkou sobotu.
2: Dobrý den, tady David Mariánské Lázně.
0: Zdravíme, Mariánky, ano. Tak jak to vidíte, kdo by mohl zpívat českou verzi?
2: No kdo jediný? Ostravačka, Maruška Rotrová,
0: no máma. Vidíte to, tak já neřeknu na to nic, ale někoho k vám přidám. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Denisa Zinišovic, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Tuhle písničku zpívá Marie Rotrová a jmenuje se Máma.
0: No vidíte. Co na to říkají Mariánské Lázně?
2: Můžu jedině souhlasit.
0: No jasně, oběma tleskám, já si myslím, že to nebylo vůbec těžké.
2: Ne, dneska ne.
0: Dneska ne, dneska to bylo jednoduché. Tak jak máte teplo v Mariánkách?
2: No velký teplo.
0: Nevíte, kolik na teploměru? 30 už?
2: Počkejte, já se podívám schválně.
0: Tak se zatím zeptám naší posluchačky ještě, jak to vidí u nich.
2: A na sluníčku máme 40.
0: Na sluníčku 40. Pak ano. Budete mít i ve stínu možná 40. Naše taky posluchačka nějak. To má jak, prosím?
3: U nás je taky velký teplo, už je přes 30 stupňů ve stínu.
0: A ještě jednou, kde je u vás?
3: Jenišovice,
0: ano, tak zdravíme Jenišovice i Mariánské Lázně. Díky za vaše tipy, byly správné, užijte si českou verzi a mějte se krásně.
2: Jo, vy taky, díky moc, naschle.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: Já vám něco pustím. Ptáci ve větvích a v lampě hoří modrej líh. Je to Jakub Smolík ještě. A ten přišel později po Marie Rotrové a dokonce existuje i česká verze, která byla dřív než verze Marie Rotrové. A ta písnička se jmenuje Mámo, snad pochopíš a zpívala v roce 1967. Tuto písničku Jarmila Vesela, no a zněla to takto.
4: Když nechtěla si s tátou žít, já chtěla také sama jít, já chtěla někam jít.
0: No bylo verzí dokonce hned několik a tady je ta, kterou jste si správně odhadli vy, Marie Rotrová Máma, nejslavnější česká verze.

0: Dnešní slavné desky Hezky česky, česká verze Marie Rotrové z roku 1982, napsala text Jiřina Fikejsová. Jarmila Veselá písničku zpívala v roce 67 s jiným textem, Bob Friedl přišel v roce 72, pak tedy 82. právě tato verze a hned potom v roce 91, no není to hned, ale za pár let, přišel dokonce Jan Kaniza.
1: Je v celém světě jediná, nakolik že ti bylo let, když řekl si jí naposled, že jí máš rád, že jí máš rád.
0: A jak jsem zmínil, taky Jakub Smolík, jeho verze je z roku 98. No těch českých verzí je celá řada, ale Marie Rotrová je prostě Marie Rotrová. Tak teď už dál hezky česky. Tady jsou Kabáti.

0: Abba, ta písnička Colorado. Představte si, že právě dnes probíhá Den s Rádiem Blaník. A zdravíme Martina Císaře, ahoj.
1: Já zdravím přední Čechy, Miraculum, ahoj Jirko.
0: Ano, tam probíhá Den s Rádiem Blaník, není vám tam vedro?
1: Není, v tuhle chvíli není a si jako myslím, že během toho dnešního dne určitě nebude, protože jsme na skvělém místě. Jsme hnedka vedle vodního světa, tady je nádherný park a jsou tady zrostlé stromy a jsme v chládku. Takže místo úžasné, přijďte se podívat, program bohatý, bude tu kouzelník Pavel Kožíšek, k tomu tady pro vás máme spousty soutěží a rozdáváme samozřejmě mě také samolepku, na kterou se můžou vyhrát pěkný peníze. A je to ve finále i 100 000 korun. Tohle všechno samozřejmě s Centropolem. A já bych chtěl poděkovat také těm, kteří jsou tady s námi. A to je Ministerstvo zvířat, které buduje azylové

Krásný den. Zvažujete vlastní bydlení? V komerční bance vám poradí. Například, že cesta k němu začíná mnohem dřív, než si vyberete nemovitost. Jak se na ní připravit? Prozradí Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy ze skupiny KB. Více uslyšíte v podcastech na Chytrý jak rádio.

0: to je ta písnička, ano, na kterou jsme čekali, Petra Janů a písnička Motorest. Kdo pak první na telefonu?
1: Dobrý den, já vás zdravím, Miloš.
0: Miloši.
1: Rád vás poslouchám, jsem rád, že jste mě to vzal jenom takhle. Mám rád strašně pořád paní Samiry.
0: Děkujeme, vyřídím moc a zvednu druhého, který se k nám dovolal. Ale nic mi nepoví, koukám. Tak ten třetí určitě poví víc, protože si povídáme nejenom o Petře Janu, ale vyhráváme nové CDčko. Já už vím, kdo je ten třetí a ten třetí to zjistí teď. Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady dobrý Ivana. Den.
0: Ivano, víte, kolikátá jste?
2: No, když tak poslouchala jsem to rádio, tak třetí.
0: No je to tak. Gratuluji, Ivano. Nové CDčko Petry Janů, které rozdáváme tento víkend, se jmenuje Světla reflektorů a už brzy bude vaše a budete si moci poslouchat písničky Petry Janů. Co vy na to?
2: Moc děkuju.
0: Úžasné. Ivano, odkud jste?
2: Já jsem z Říčan.
0: Z Říčan?
2: Tady u Prahy.
0: A pěkné vedro, že dneska?
2: No, ani nemluvím.
0: Tak doufám, že jste se moc nezapotila u toho telefonování do Blaníku.
2: Vůbec ne.
0: Ne? Paráda, výborně. Užijte si CDčko, které vám pošleme. Mějte krásný víkend. A naslyšenou.
2: Naschledanou. Já jen nerozplétám
3: růže. Víkend s Petrou Janů. Na rádiu Blaník.
0: A brzy zazní další písnička. Víkend s Petrou Janů samozřejmě pokračuje, sotva jsme začali, už je dvě CDčka, jsou pryč, ale spousta CDček před námi. Jakmile zazní další písnička Petry Janů a bude to právě Ještě se mi směj, buďte třetí na 800 109 109. Já vím, lehce se to řekne, ale držím palce.

0: přináší
1: Krajánek Rádia Mladí.
2: Zveme vás na vodní hrad Lipí v centru České Lípy, kde se historie potkává s kulturou a uměním.
1: Pohodové České rádio.
3: Krásnou sobotu, opravdu horkou, tropickou vám přejeme, tady je Lucka Bílá, písnička Útěk, taky utečte někam třeba k vodě nebo do stínu.

0: Honza Kalousek, písnička Hvězdy se mění a po 11. hodině Dalibor Janda, kde jsi? Taky skupina Olympic. A Michal David. Na Blaníku dál hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Čeká nás super tropický den, teploty můžou vyšplhat na 40 stupňů na západě Čech, sem tam se může objevit nějaká ta oblačnost a teploty nemusí být na západě tak vysoké, ale počítejte s tím, že je to patrně jeden z nejteplejších víkendů nejenom tohoto léta, ale v historii vůbec. No a zítra nás čeká až 41 stupňů, k večeru nás zítra schladí přehánky a bouřky, ale bude ještě trošku tepleji.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
3: Blaník. Pěkné dopoledne. V parku Miraculum si dneska užijete den s Rádiem Blaník. Akce startuje v pravé poledne, kdy se můžete těšit na veselé přivítání. Bohatý program je připravený po celý den. V 14:30 je na programu koncert, v 14:30 začíná Lipánkova party a ve 15:45 vystoupí kouzelník Pavel Kožíšek. Kapela Kex slaví 45 let na hudební scéně. V rámci oslav si pro fanoušky připravila narozeninový koncert. Proběhne už dneska v amfiteátru na Konopišti. Začíná se ve 14:00 a kromě Kexu se můžete těšit i na Michala Šindeláře, Argemu a nebo Michala Hrůzu. A pokud byste raději někam za kulturou, vyrazte na Okoř. V rámci Kultury pod hvězdami se od 8:30 večer odehraje představení Zámecký hotel. Jde o hudební komedii plnou vtipných situací, nečekaných zvratů a písniček. V hlavních rolích se představí Lukáš Vaculík, David Novotný nebo Aleš Háma. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. Dáš se mraku,
6: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
5: fajn. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
4: Krásnou sobotu přeji, je 11. hodina a něco málo navrch, nicméně nás za chvíli čeká pořad Na jedné vlně s Bárou Divišovou a dnešním hostem Báry Divišové bude premiér Andrej Babiš. Rádio Blaník. Na Blaníku Michal David a písnička Chtěl bych žít tak, jak se má a za chvíli třeba slovenská skupina No Name.

0: Slovenská skupina No Name, písnička Nie alebo Áno, otázky Báry Divišové přicházejí na řadu právě teď, je tady pořad na jedné vlně.
1: Na jedné vlně
2: s Bárou Divišovou.
3: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí premiér České republiky Andrej Babiš. Dobrý den, díky, že jste přišel.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: A pane premiére, ke konec školního roku, jaký vy jste byl student?
4: Na gymnáziu jsem byl hrozný student, protože měl jsem tu spartanskou výchovu a až brutál. No a potom, když táta pracoval v zahraničí, tak po těch prověrkách jsem se musel vrátit jako rukojmí, aby naši neemigrovali, no. A tam to nebylo dobrý, no. Tam jsem měl i dvojky.
3: Dvojky jsou špatné známky? Nebo byly podle vašich rodičů špatné známky?
4: No schování, jako.
3: Jo, takhle, jo. To jsou, no. Asi.
4: Nebo trojku dokonce. Chtěli mě vyhodit ze školy, no.
3: A za co jste jí dostal?
4: No, že se mi nechtělo vstávat ráno. Že jsem nechodil na tu první hodinu občas.
3: A to jako vás maminka nevytáhla z postele zrovna?
4: Ne, maminka byla s tátou v zahraničí, já jsem byl sám u prarodičů. Ale na základce jsem měl celkem dobré známky, potom, ale to bylo jako fajn. Mě to bavilo, protože jsem vlastně strašně moc četl. A četl jsem nejrychleji ze třídy. Jsem četl knížky Jules Verna a Foglara a řecké báje a mýty a strašně rád jsem četl. Falešně jsem zpíval.
3: Ale to jste nám chtěl prozradit na úvod pořadu, jako věc, kterou od vás možná neví naši posluchači a diváci.
4: Jo, tak dobře.
3: O to radši jste zpíval, ale.
4: Prosím?
3: O to radši jste zpíval, to se tak říká o lidech, kteří třeba nemají úplně absolutní sluch, že o to radši zpívají.
4: No, tak já zpívám známé písničky. Teďka jsem byl na Jelánech. To jsou všechno důchodci, jak já, co všichni. Bohužel teda Vaša Patejl zemřel, já jsem byl na Benátské na poslední koncert. A měl jsem lístky na Evu Farna a trošku jsem se těšil, tím, že mám ještě teda dozvuky, teda mi hrozila zápal plic, tak jsem zůstal doma, no a viděl jsem na síti, že to muselo být absolutně jako super pecka ty koncerty, no. To je jako dneska absolutně naše nejlepší zpěvačka, no.

0: Naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně. Když se řekne prázdniny, co se vám vybaví? Máte nějakou vzpomínku na prázdniny?
1: Něco? Vždycky makal o prázdnina.
0: I když vám bylo 6 třeba?
1: 6, ne. To jsem chodil s rodiči, jsme chodili pod stan. Ale...
0: To je super. Máte na to nějaké hezké vzpomínky? Já si vás nedokážu představit, že stanujete.
1: No mám různé vzpomínky, no. Vím, že jednou se stalo, že nás vlastně, že jsme spali ve stanu a

Krásný den. Zvažujete vlastní bydlení? V komerční bance vám poradí. Například, že cesta k němu začíná mnohem dřív, než si vyberete nemovitost. Jak se na ní připravit? Prozradí Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy ze skupiny KB. Více uslyšíte v podcastech na Chytrý jak rádio.

0: Naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně.
1: To jsem se chtěla zeptat, jestli vy si dokážete představit, že byste třeba bez těch sociálních sítí dneska ještě dokázal fungovat, protože vlastně ve chvíli, kdy ty politici potom, když určujou třeba i těm mladým, jo, kde je to trochu jiné, vlastně, že by je neměli používat a podobně, tak že asi se vám je bude hůř jako přesvědčovat ty mladí.
2: Když je vysvědčení, tak jsme se domluvili, ČTU budeme vysílat na sítích o tom velkou reportáž, jak vlastně si děti chovají na těch sítích. Tím, že bych to doporučoval všem rodičům, aby přes ty prázdniny vlastně možná věnovali víc času a pobavili se s těmi dětma. Ty dopady sociálních sítí jsou fakt negativní. Jo, roste ta agresivita, šikana, pokusy o sebevraždy, jako ten kratom, tyhle špatné věci by jsme měli na těch školách dělat tu prevenci, no.
1: Nakolik ten stát vlastně v tomto zaspal, aby to řešit začal?
2: My jsme zaspali v tom, jak používat mobily na školách. Já jsem ukazoval takovou mapu. My jsme vlastně jedni z mála, kde nemáme žádnou regulaci. A mě na to upozornil teďka vlastně irský premiér, když mi vykládal, jak, když to zavedli, co se stalo, že v těch třídách nebylo ticho, ale tím, že neměli ty mobily, tak začali mluvit, začali se smát, že to je úplně jiná záležitost. Takže původně ministerstvo školství to chtělo mít jako doporučení, teďka jsme viděli, že už jsme pozadu, tak jsme to načetli společně s ministrem školství jako zákon. Každá ta škola si to nějak řešila, jo, ale asi je potřeba to řešit nějak systémově a ohledně těch sociálních sítí, tak tam to pozorujeme, co se děje Austrálie, teďka Francie, teďka stále víc těch států o tom mluví. Bavím se o vlastně prvním stupni, o těch základkách, protože v některých školách samozřejmě ty mobily jako používají a tak dále, takže je to složitá problematika a chceme alebo vyvoláváme k tomu nějakou celospolečenskou debatu, kde všichni se k tomu budou nějak jako vyjádřovat, ale je to zlo. Na jedné.

0: s Bárou Divišovou na Rádiu Blaník.
1: Posloucháte podcast Na jedné vlně, naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš. Já ještě zůstanu o to školství, máme konec školního roku. Jedna z věcí, kterou jste si předsevzal, byla změna jídelníčku ve školních jídelnách.
2: Ano, muselo se to odsouvat.
1: No. Proč?
2: Protože to bylo úplně nesmyslné. Jako. Tam byly věci, které pro ty školní jídelní byly absolutně... Já jsem je navštívil X, tam byly nesmysly, že když děti nesnědly to jídlo, že se to stává odpadem, že je potřeba to platit, že to nemůže ani dostat, ani bezdomovci, ani prasata to nemůžou sežrat, jo. Že si tam děti můžou nosit svoje jídlo, že tam musí být ten podíl luštěnin, jo, takže potom ty hamburgery, které jim chutnaly, tak tam doplňovali nějaké luštěniny, ty jim potom nechutnaly. Tam jsem toho obešel strašně moc, no a domluvili jsme se, že to prodloužíme, že ta vyhláška nezačne platit, že se odloží do 31. srpna 2027, no a za ten čas připravujeme nějaké změny, jak se to vylepší.
1: Závěrem, co byste popřál našim posluchačům?
2: Teď vlastně začíná léto, ať na sebe dávají pozor, ať samozřejmě se věnují dětem, jo, ať odloží ty mobily všichni.
1: Musíte jít příkladem,
2: já se budu snažit. No a určitě...
1: My si počkáme na ten pokus, až vám ho zabaví.
2: Na vždycky o dovolenách vlastně jsou to takové jako situace, aby zkrátka dávali na sebe pozor a aby se v pořádku vrátili všichni a já se
1: chystám mobil, k moři. Odložíte mobil, aspoň když pojedete na dovolenou. Jo. Vždycky jezdíte do Řecka, jezdíváte, že?
2: No.
1: Pojedete znova?
2: Mhm.
1: Odložíte mobil?
2: Jo.
1: Na jak dlouho?
2: No tak ráno otevřu, zavřu ho a potom otevřu před večeří a zase ho zavřu.
1: Máme to nahrané. Pane premiére, moc díky, že jste byl naším hostem.
2: Děkuji.
1: Hezké léto i vám.
2: Jo, děkuji i vám, krásné léto a všem posluchačům a divákům.
1: Hezké léto přeji i já vám a budu se těšit opět na slyšenou a na viděnou v podcastu Na jedné vlně.
0: Na jedné vlně s Bárou Divišovou na Rádiu Blaník.
3: Už v poledne celý podcast bude k vidění a slyšení na našem webu radioblaník.cz. V poledne na Blaníku už jenom hezky česky a tady je malá ukázka krásné české písničky. Kde jsi? A Dalibor Janda, posloucháte Blaník, tak pojďme si hrát. Hezky česky.

0: Taky Hana Zagorová rande u zninářku.
1: Zas to se dá, noc modra šedá, koho si pozvu já na rande u zninářku.
0: A nebo Karel Gott a Gabriela Gunčíková Nic nás nezastaví. Dneska je velký důvod zahrát si tento duet víc za pár minut. Budeme celou hodinu hrát hezky česky a pokud myslíte, že vás nic nezastaví, možná vás vyvede z míry naše doprava.
2: Blaník za volantem.
0: Protože na dálnici D1 se můžete zdržet více, Zuzka z ředitelství silnic a dálnic.
3: Nehoda osobního auta s kamionem blokuje levý jízdní pruh na Pražském okruhu na 18,5 km směrem k dálnici D1. V koloně od 23. kilometru budete popojíždět půl hodiny. Díky tomu se tvoří kolona i na příjezdu do Prahy po dálnici D5 od 5. kilometru. Zde se zdržíte 10 minut. A kvůli silnému provozu a dopravnímu omezení na mostě Šmejkalka se zdržíte 15 minut na dálnici D1 směrem do Brna mezi 16. a 24. kilometrem.
0: Přejeme vám hlavně šťastnou cestu, doražte dobře do cíle a dopravní linka Rádia Blaník, pokud máte dopravní informace, má číslo 603 118 118.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: No a pokud jde o počasí, počítejte s tím, že dnešek bude patrně nejteplejším dnem v historii víkendů, ale o tom více za chvíli, protože nejtepleji zatím bylo 39 stupňů a 8 desetin. Vypadá to, že ten teploměrový rekord může padnout a zítra bude asi ještě tepleji. Dnes do 40 stupňů Celsia, no a zítra až do 41. Nejtepleji má být v Polabí a také na jižní Moravě, naopak chladněji na západě Čech, protože tam nás občas může potkat. Jsem tam nějaký mrak.
4: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
2: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio Blaník.
5: Hezké poledne. V Soběhrdech dneska přivítáte léto. Tradiční akci už po 20. pořádají místní dobrovolní hasiči. Těšit se můžete na opravdu bohatý program. Uskuteční se třeba soběhrdský pětiboj nebo kulinářská show o nejlepší bábovku. Pro děti bude připraveno představení klauna a o hudební doprovod se postarají dvě kapely. Dětem by se mohlo líbit i na zámku Kačina. Dneska tu provází rozverný duch Rudy. Ten už osudy Kačiny a jejich obyvatel sleduje bezmála 200 let. A Rudy taky miluje prohlídky a veselou atmosféru, takže o zábavu je postaráno. Prohlídky vychází ve 14:45 a na 3 a vstupné je 150 korun. A pokud nemáte žádné plány na večer, zajďte do Mělníka. Ponoříte se do tajů svatojánské noci. Atmosféru umocní skalní obydlí ve Lhotce. Čeká vás magická moc svatojánského ohně, pohádková stezka pro děti, kvítí i tradice a tajemné zvyky našich předků. Startuje se v 7. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Na rádiu Blaník.
1: Přeji vám nádhernou sobotu, doufám, že ji zvládáte, je opravdu tropická. Čeká nás asi nejteplejší víkend v naší historii, více o tom za chvíli a taky doufám, že vám udělá radost letní písnička, skupina Holky a Letní ráno, pak si dáme taky Měsíc, což je Petr Fiala, Míša Klímková, je tady hodina, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Hezky česky.

0: Trefila Míša Klímková, písnička Měsíc. Kdyby měsíc svítí nám slunce a snaží se o 106, tak vám přejeme krásnou sobotu 27. června, kdy padne asi nějaký ten teplotní rekord. A navíc dnes slaví narozeniny zpěvačka Gabriela Gunčíková, která se proslavila v roce 2011 v československé Superstar, byla finalistka, no a taky objev roku 2011 v anketě Český Slavík. Všechno začalo už v jejich 16 letech na Moravě. Ona je z Kroměříže, no a s malou kapelou udělali doslova díru do světa, jak mi povídala před 2 lety právě na své narozeniny.
1: Já jsem jako z Kvasic, my jsme se přestěhovali do Jankovic, to je zase u Holešova, takže Morava, a my jsme to teda zakládali někde u Zlína a tady jsem poprvé natočila ještě před Superstar písničku a to byl cover Nazareth Love Hurts. A nám se z nějakého úplně malého YouTube kanálu podařilo to video dostat ven, že v podstatě dneska to má asi 10 milionů zhlédnutí. Je tam asi, nebo možná 12 milionů zhlédnutí. Ono si to nějak jako žilo svým životem. A řekla bych, že to je vlastně jedno z mých největších videí, co se týče třeba coveru, který jsem kdy udělala. To jsme tenkrát opravdu udělali jenom tak jako z legrace.
0: Ano, Gabriela Gunčíková, dnešní oslavenkyně, která, ano, udělala díru do světa se známým hitem. To nejsou Nazaret. Gabriela Gunčíková se svým úžasným hlasem. A tak zmizela do Spojených států.
1: Takže já jsem měla miliony zhlédnutí na těch videích. A na základě toho teda mě objevila vlastně obrovská americká kapela, která se jmenuje Trans-Siberian Orchestra.
0: No a myslíte si, že si nejvíce váží Superstar nebo ceny Český Slavík? Prozradila mi, že si nejvíce ze všeho váží toho, že naspívala hit s Karlem Gottem.
1: Tak pro moji rodinu určitě to byla jako takhle největší podsta. To je jako asi to je pro ně asi to nejhezčí, co se mi tady mohlo stát, že mě takhle jako Karel jako potvrdil jako talent, a on byl teda opravdu člověk, který mě neuvěřitelně i podporoval v těch snech. Já jsem mu říkala, já říkám, já to tady jako Česko mám ráda a tak dál, ale já bych hrozně chtěla do zahraničí, spíš jako ta Amerika mě hrozně láká, a on byl jako, že velice mě v tom podporoval a říkal, že bych jako měla, že na to mám a že bych to měla zkusit. I když jsem byla na Eurovizi 2016, tak mi taky poslal i SMSku podpůrnou, jakože, že mi drží palce, že se na mě bude dívat, a takže to bylo, on byl vždycky takový jako opravdu skvělej v tomhle. Jako.
0: V roce 2012 Karel Gott nabídl jako hosta na turné, ať s ním jezdí po České republice Gabriele Gunčíkové, a spolu vytvořili hit Nic nás nezastaví.

Iveta Bartošová, písnička Málo mě zná. Dávejte si pozor na tento víkend, ano, už to víte. Čeká nás nejteplejší víkend v historii, velmi pravděpodobně. Naposledy byl nejteplejší víkend v srpnu roku 2015. 8. srpna, a byla to sobota, v Dobřichovicích naměřili 39 stupňů a 8 desetin. No a pak neděle byla chladnější. Dnešek má být podobný, ne-li teplejší, no a neděle bude ještě víc teplejší. Takže to je dosavadní víkendový rekord. Ten absolutní je ze stejné obce. Jsou to Dobřichovice, kdy naměřili 20. srpna, to nebyl víkend, ale naměřili 40 stupňů a 4 desetiny v roce 2012. Je to stávající absolutní rekord Česka a ten je v ohrožení. Tak myslím, že každý z nás je svým způsobem taky v ohrožení, když jsou takové tropy. Tak vám pošlu z Blaníku jedny jahody mražený. A cokoliv mraženého je jistě vítáno. Doufám, že trávíte tento víkend někde ve stínu, v teple. Určitě ne. A někde u vody by to bylo fajn. A užívejte si české písničky. Hrajeme si dál jenom hezky česky.

0: Petra Janů a písnička Ještě se mi směj.
1: Víkend s Petrou Janů
2: na rádiu Blaník.
0: A já myslel, že v tom vedru nikdo neposlouchá Blaníka. To byste se divili, jak se telefon okamžitě rozblikal. A víte, kdo byl první? To zjistíme teď. Kdo pak byl první rádio Blaník?
3: Klára.
0: Klárko, první volající a vyhrává třetí. Tak, když tak zkuste, díky. Kdo pak je druhý rádio Blaník? Někdo, kdo to položil hned, tak uvidíme, kdo je tím výhercem. Kdo je třetí na lince? Rádio Blaník, dobrý den.
4: No dobrý den.
0: No dobrý den. Haničko. Z Mostu? Tak já zdravím Most.
4: Ano.
0: A tleskám. Vždycky Most.
4: Vždycky Most,
0: ano. Takže Most vyhrává Světla reflektorů, tak se jmenuje nové CDčko Petry Janů.
4: Děkuju.
0: A je vaše, můžete si ho užít. A vyhrávat na celý Most.
4: Jo.
0: Jak tam máte?
4: Máme tady 35 ve stínu.
0: Jo. Tak ale zrovna na tom západě by trošku mohly být mraky, takže by tam nemusely být úplně nejvyšší teploty.
4: Jo,
0: ano, dokonce to vypadá. Super. Tak na CDčko už to vypadá vůbec, to už máte, v podstatě už je skoro na cestě. Užijte si ho a přeji krásný víkend.
4: Já taky, nashledanou.
2: Víkend s Petrou Janů
1: na rádiu Blaník.
0: My tady těch CDček máme ale celou řadu, tak nebojte, dostane se na další z vás. 800 109 109, třetí volající vyhraje, pokud uslyší Petru Janů. Tou další písničkou bude písnička Stůj.
5: A proto zastav se stůj a mysli na to, že...
0: A ta písnička taky zazní za několik desítek minut, dá se říci. Tak držím palce.
2: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
1: Buďte u toho sám. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

Na Blaníku skupina Miraj za 4 minuty 3/4 na jednu. Před námi taky Helena Vondráčková a písnička Z noci na Karlštejně Lásko má já stůňu. Přejeme, abyste nestonali a užili si české písničky.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky.

Žlutý pes a písnička sametová. Na Blaníku celá hodina českých písniček skončila, ale spousta dalších českých tady je připravená na tu 13. hodinu. Třeba stanice Svět, Lucka Vondráčková, Radim Flender.

0: A pak taky Tomáš Klus.
1: A pak koně Klus promění v cval.
0: Ale hned po víkendových tipech to odstartujeme písničkou Petra Kotvalda Milujem se čím dál víc.
2: Milujem se čím dál víc, život nám leží u nohou.
0: Teplo je čím dál víc, ale na Blaníku budeme dál hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Teploty nám rostou v Polabí, vlastně od Hradce Králové až po Ústí a Děčín, 35 a skoro 36 stupňů Celsia. Totéž platí pro Plzeňský kraj, kde je 36 už v Plzni a Jižní Morava 36 hlásí v Brně. Tak co se týká teplot, dál porostou až na 40 stupňů Celsia. Co zítra? To už říká meteorolog Šimon Kolář.
5: V neděli bohužel chladnější nebude, naopak bude vrcholit mimořádně horká vlna. Čekáme jasno nebo skoro jasno. Večer, zejména na západě Čech, se může při zvětšené oblačnosti výjimečně vyskytnout přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty naměříme mezi 35 až 40 stupni Celsia. V Čechách, zejména v oblasti Dolního Polabí, po Ohří není vyloučeno dosažení i 41 stupňů Celsia.
0: Což by byl absolutní rekord, protože dosavadní rekord je z 20. srpna roku 2012 40 stupňů a 4 desetiny. Dokonce nás čeká supertropická noc. To jsou ty okamžiky, kdy ani v noci teploměr neklesne pod 25 stupňů Celsia. Nejčastěji v noci bude 23 až 18, ale místy skutečně neklesneme pod 25. Tak na to myslete a přejeme klidný víkend.
6: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
3: Rádio Blaník, víkendové tipy.
4: Rádio Blaník.
7: Krásné odpoledne. Hrad Křivoklád dneska patří dětem. Koná se tu kouzelný dětský den. Těšit se můžete na tvořivé dílničky, malování na obličej i dobroty, které potěší všechny mlsouny. Zároveň se mimořádně otevře okruh na hradby a velká věž. Vstupné je 140 korun, děti do 5 let jsou zdarma. Na dnešek připadá Mezinárodní den tropů. Oslavit ho můžete třeba v pražské zoo. Zahrada si při této příležitosti připravila bohatý celodenní program. Chybět nebudou dvě zábavně edukační stanoviště a samozřejmostí jsou komentovaná krmení, a to třeba plazů, slonů, goril a nebo lemurů. A pokud nemáte žádné plány na večer, zajeďte si na zámek Veltrusy. V rámci kultury pod hvězdami se od 7 večer odehraje představení Cena za něžnost. V hlavních rolích se můžete těšit na Simonu Stašovou, Kamilu Trnkovou a Miroslava Etzlera. Na místě bude připravené i občerstvení. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Pozor, velká slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.

0: Na rádiu Blaník.
1: Za minutu 13. hodina, před námi Petr Kotwald a milujeme se čím dál víc, taky Lucka Vondráčková. No a třeba nám zazní Petra Janu, konkrétně čekáme na tuto písničku. A proto zastav se, stůj. Písnička Stůj, která je připravená a já vám neprozradím, kdy zazní, protože kdyby zněla a budete třetí na telefonu, tak vyhráváte z Brosu nové CDčko Petry Janu, protože prožíváme nejenom tropický víkend, ale na Blaníku máme víkend s Petrou Janu. Tak si ho užijte a přejeme krásnou a klidnou sobotu.

0: rubrika Stanice Svět, naše stanice, tedy Rádio Blaník, vám celý týden povídalo v rámci Mirka Táborského putování na zámečky. To nás zajímalo od pondělí do pátku a pokud jste náhodou neslyšeli povídání o Petrkově, tak to nevadí. Máme tady jeden návrat.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval na Vysočinu, do malé vísky Petrkov, ve které se narodil a dlouho také žil básník a grafik Bohuslav Reynek. Po smrti otce tu převzal rodinný majetek, tedy zámeček se statkem, kam se přestěhoval a doufal, že natrvalo. Jenže za války Němci zámeček se statkem obsadili a půdu zabrali. Od června 1944 až do konce války proto Reynkovi bydleli v rodině nakladatele Josefa Floriana ve Staré Říši. Bohuslav se s Josefem Florianem znal dobře už z mládí, kdy pro něj překládal texty z francouzštiny a němčiny a některá díla, která Florian vydal, také ilustroval. Florian spolupracoval také s Reynkovou manželkou, francouzskou básnířkou Suzanne Renault. Po válce se Reynkovi ze Staré Říše do Petrkova vrátili, ale přišel rok 1948, majetek jim byl znárodněn a aby mohli zůstat, přijali podmínku pracovat ve státním statku jako dělníci. Bohuslav se přes den staral o dobytek a po nocích psal básně a tvořil grafické listy. Asi 20 let kreslil, pak následovali lepty a těmito technikami vytvořil více než 600 grafických listů. Nakonec začal používat suchou jehlu. Tehdy už skončil jako překladatel a časem ztrácel i kontakty s bývalými přáteli a spolupracovníky. Jeho žena, francouzka Suzanne Renault, snášela život na drsné Vysočině těžce. S prostředím se kvůli kulturní bariéře nezžila a duševně strádala. Zemřela v roce 1964 a Bohuslav pak trávil stáří v samotě. Manželku následoval o 7 let později a pochováni jsou oba na hřbitově v obci Svatý Kříž, která s Petrkovem sousedí. V zámečku ale i potom žili a tvořili jejich synové, překladatel Jiří a fotograf Daniel. Oba zemřeli v roce 2014 a pokud vás zajímá, co se s jejich zámečkem dělo dál, vydržte do zítřka, kdy se do Petrkova znovu vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: Na Blaníku právě teď skupina Queen a za chvíli Xindl X, Olga Koenigová a písnička V blbým věku. Hezkou tropickou sobotu.

0: Single X a Olga Koenigová, písnička V blbým věku. Já sleduji teploty, jak jdou nahoru. Za půl hodiny bych řekl, že se všude zvedly tak o stupeň. Tam, kde bylo 35, tak už je 36, třeba v Ústí. 37,5 stupně hlásí Děčín, což se mi zdá jedna aktuálně z nejvyšších teplot, ale na Plzeňsku taky nejsou moc pozadu. Třeba taková Žákava, což je obec u Plzně, tak ta má taky přes 37 stupňů Celsia. Tak víte co? My vás dokonce vezmeme za sluníčkem, ale nemyslete si, ono tam bude i moře.
1: Jsou tady prázdniny.
2: A vy si zasloužíte pořádnou odměnu.
1: Poleďte s námi za tři české za sluníčkem do Egypta.
2: A když už dovolená,
1: tak s plnou parádou.
2: Užijte si pětihvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resorts All Inclusive.
1: Za tři české za sluníčkem. Už od pondělí
2: na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: Tak uvidíme, komu tento dárek věnujeme a kdo vyhraje za tři české odlet hezky do Egypta za sluníčkem do skvělého hotelu. Věnování je písnička taky Lenky Filipové. To pošleme za chvíli všem, kteří nás poslouchají, a přidáme Tomáše Kluse, protože si dál budeme hrát hezky česky.

Krásný den. Zvažujete vlastní bydlení? V komerční bance vám poradí. Například, že cesta k němu začíná mnohem dřív, než si vyberete nemovitost. Jak se na ní připravit? Prozradí Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy ze skupiny KB. Více uslyšíte v podcastech na Chytrý jak rádio.

0: naposled.
1: Lucka Bílá, písnička To chci mít. Já jsem se právě teď podíval na naše facebookové stránky. Kromě toho, že tam je Lucka Bílá z Konopiště, jak krásně zpívala naživo, tak tam je video ze včerejška. Včera jsme byli v Domažlicích na letním koncertě Rádia Blaník a tam je na videu Kde kdo. Tančí tam vlastně celé náměstí. Dokonce jsem našel kolegu Petra Slívu a Adélu Zahradničkovou. Tak mrkněte třeba taky na Facebook Rádia Blaník. Já jsem zároveň zkontroloval teploty. Stále to letí nahoru. Třeba 38 stupňů už hlásí obec Žitenice, což je na Ústecku, hned v Polabí. Tak se podívejte taky na to, kolik máte stupňů venku a běžte někam do stínu. Puste si k tomu rádio. I když pravda, na Blaníku pro vás máme sluníčkové léto.
2: Jsme Blaník.
3: A vezeme vám sluníčko.
2: Sbírejte na našich akcích sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
3: Možná na tom vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
3: Ale bude toho víc.
2: Sluníčkové léto.
3: S Blaníkem a Centropolem.
2: Pohodové České rádio.
1: Krásnou sobotu přeji, za 3 minuty už 3:15 a už vás v péči bude mít můj kolega Martin Ledinský, tak zvládněte toto vedro, zvládněte taky neděli, dodržujte pitný režim, my pro vás budeme dodržovat ten hudební režim, to znamená hezky česky. Michal David a za chvíli taky Vaby Daněk. Pěkný poslech, hezkou sobotu.

0: Na Blaníku Vaby Daněk. Za 7 minut je tady 14. hodina a teď už vás zdraví a pěknou sobotu přeje Martin Ledinský. Za chvíli tu budou zprávy s Kristýnou Ševčíkovou a hned po nich Magdaléna od skupiny Jelen. Těšte se taky na Michala Tučného. Cesty toulaví. A v příští hodině i skupina Slza. Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím. Jsme Blaník a hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Obloha je většinou jasná, ale během dne se může místy objevit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty nejčastěji kolem 36 stupňů. Noční se budou pohybovat většinou kolem 20 stupňů a noc bude převážně jasná. Zítra přes den bude opět slunce vydatně svítit a nejvyšší teploty vyhřeje na tropických 35 až 40 stupňů, na horách 32 stupňů Celsia. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšení oblačnosti výjimečně objevit přehánky nebo bouřky.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
9: Tropická noc byla na několika místech Česka. Firmy dávají zaměstnancům zmrzliny a chlazené nápoje. Tenistka Muchová ovládá turnaj v Bad Homburgu. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Tropická noc byla na pětině míst. Nejtepleji bylo v noci na sobotu podle meteorologů v centru Prahy. V Klementýnu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Na východě Česka vydrží extrémní vedro i v pondělí. Teploty tam s velkou pravděpodobností překročí 37 stupňů. Podle statistik bylo historicky nejtepleji v noci 8. srpna 2013 v Bystřici pod Hostýnem. Tady neklesla teplota pod 27,2 stupně. Meteorologové nevyloučili, že by tento rekord mohl být v noci na pondělí překonán. Vysoké teploty řeší také ve firmách. Hledají cesty, jak zpříjemnit zaměstnancům pobyt v práci. Výrazně proto vzrostla poptávka o dovoz zmrzliny a nanuků. Potvrzuje to také mluvčí online supermarketu Košík.cz František Brož.
10: Výrazně častěji vozíme ty chlazené nápoje nebo právě zmrzliny třeba do skladů nebo nějakých logistických firm, to znamená, nejsou to pouze kanceláře. 9 z 10 firmních objednávek tak je zaměřeno právě na ty jednoporcové zmrzliny. A téměř se nám zdvojnásobil právě zájem o vychlazené nápoje.
9: Výrazný nárůst v koupi chlazených věcí je také u domácností. Ty si nejčastěji kupují zmrzliny nebo i nealkoholická piva. Čeští záchranáři předpokládají, že po zemětřesení ve Venezuele přežívají v části poškozených budov lidé. Budou se snažit zachránit ty, kterým lze pomoci. Česko posílá do Venezuely 70 záchranářů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR. Záchranáři odletěli z Prahy krátce popolední. Karolína Muchová vyhrála turnaj v Bad Homburgu. Dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osaková finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku sestřelistku kvůli zdravotním potížím vzdala. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Martin.
0: Kristýno, děkujeme a za minutu bude 14 hodin. Hezké odpoledne.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Za pár minut se spojíme s naším blanickým krajánkem Vlastou Sukem, který je i v tom děsném horku opět v terénu. Dnes zavítal do České Lípy. A kam konkrétně, to se dozvíte za chvíli. Do té doby další písničky chystáme Aerosmith, taky Elány a právě teď Magdaléna od Jelenů. Tak ať se vám víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku dohrávají Aerosmith. Krásné odpoledne.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek, Rádia Blaník.
0: Vlasta Suk tentokrát zavítal na sever Čech a už by měl být na příjmu. Vlasto, ahoj, hezké odpoledne.
3: Martine, ahoj, ano, máš pravdu, jsem na příjmu, přeju ti krásné a ničím nerušené odpoledne, samozřejmě i všem posluchačům. Dnes se hlásím z České Lípy a teď jsem navštívil vodní hrad Lípí, kam nás pozve kastelán Petr Nárovec, zvaný Brambor. Dobrý den.
4: Dobrý den přeji.
3: Pojďme stručně k historii, jak to s tímto hradem bylo?
4: No, hrad tady vzniká už někdy v 60. letech 13. století a jsme jeden z mála českých hradů, který může mít ten přízvisko, že je vodní hrad, protože ten areál byl původně na třech ostrovech a bylo to centrum významného českého rodu Ronovců, z nich vynikají páni z Lipé, konkrétně třeba postava pana Jindřicha z Lipé a pak jeho příbuzní páni Berkové z Dubé, kteří zdejší krajinu utvářeli po celá staletí. Pak ten hrad se přeměnil v renesanční zámek, dostal barok úpravu a nakonec byl rodem Kounicu pronajmut na rafinérii cukru, takže z hradu se stala továrna. Ten příběh ovšem nekončí tímto, protože v 50. letech ten schátralý areál město už nechtělo opravovat a hlavní zámeckou budovu nechalo vyhodit do povětří. Pak tady bylo 50 let smetiště a autopark a já považuji za malý zázrak, že vás tady můžeme provádět a přivítat.
3: Tak já vám děkuju za milé přivítání, za pěkný výklad a teď prozraďte našim posluchačům, co tady uvidí.
4: Uvidí zbytky hradu. Náš hrad je takový trošičku specifický, máme všechno, co správný hrad má mít. My zrovna teď stojíme na věži a ta věž patří mezi vůbec největší v Čechách. Dále pak tady máme unikátní sklepení pod zbytkem paláce, která přežila odstřel. Je to úžasné dílo středověkých mistrů, jedna z nejluxusnějších českých středověkých ledniček, která se nám dochovala. Máme zde připravenou i expozici, kde probíhá video příběh o hradě, o jeho vzniku a postupném přestavbě z kolonizační pevnostky až po barokní zámek. No a máme tady expozici v branské věži, která připomíná takovéto období 19. století, protože ty interiéry se nám z té doby zachovaly a máme tam takový byt cukrmajstra a připravujeme do těch prostor i teď úžasnou výstavu o zapomenutém malíři panu Antonínu Puchernovi, který mimo jiné nakresl i náš hrad na začátku 19. století.
3: A kromě toho řada akcí o prázdninách?
4: Samozřejmě nádvoří hradu je vlastně ideální pro pořádání nejrůznějších koncertů, divadelních představení. Máme připraveny i speciální prohlídky, protože letos máme 600. výročí dobytí husity, takže budou prohlídky s husitou, s bílou paní. Máme tady připraveny nejrůznější divadelní představení, workshopy, dílničky. Přes leto to tady vlastně žije každý den, taška a máme tady připravený i letní kino.
3: Tak jo, tak já vám děkuju moc za prohlídku, mějte se nádherně a pěkné léto, nashledanou.
4: Vám taky děkujeme, nashledanou.
3: Takže tohle je vodní hrad Lipí v České Lípě, který má kromě ledna otevřeno celoročně, takže doporučuju. Ahoj.
0: Vlasto, díky tobě i panu Petrovi a zdravíme do České Lípy.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Zveme vás na vodní hrad Lipí v centru České Lípy, kde se historie potkává s kulturou a uměním.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvilku Nicky Jam a Enrique Iglesias, Olympic a tady už je Michal Tučný.

Krásný den. Zvažujete vlastní bydlení? V komerční bance vám poradí. Například, že cesta k němu začíná mnohem dřív, než si vyberete nemovitost. Jak se na ní připravit? Prozradí Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy ze skupiny KB. Více uslyšíte v podcastech na Chytrý jak rádio.

0: Hezké odpoledne na Blaníku, písnička Stůj a vy jistě dobře víte, kdo pak jí zpíval.
1: Víkend s Petrou Janů
2: na rádiu Blaník.
0: Další výherní písnička od Petry Janů je za námi a na telefonu vítám třetího v pořadí rádio Blaník. Martin, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Soňa.
0: Soňo, vy od nás vyhráváte nové album Petry Janů Světla reflektorů.
3: Děkuju, ale víte co, já bych to chtěla věnovat paní, která se dneska ráno dovolala první, ona dělá přeznictví, já jsem to jenom slyšela.
0: Aha.
3: Byl tam, myslím, Jirka Frelich to vysílal,
0: ano.
3: Ona se dovolala první, byla to první písnička, dovolala se první, byla strašně smutná a já jsem říkala, zkusím, jestli se dovolám a že bych to té paní chtěla věnovat, ale neznám jí, neznám telefon, nic.
0: Teda já taky ne, no vy jste každopádně, Soňo, úžasná, takhle hodný člověk v éteru Rádia Blaník při sobotě, to je krásný. No, jak to udělat? Tak ať nám paní napíše SMSku, jo, do studia.
3: Snad bude poslouchat, nebo dá se to nějak zjistit?
0: No nedá.
3: Nedá.
0: Každopádně, paní, ještě jednou...
3: On si s ní povídá.
0: Ano, jedná se o paní z řeznictví, jste říkala, jo?
3: Ano.
0: Tak ať nám paní napíše na telefonní číslo SMS zprávu 603 118 118, nebo pokud tu paní někdo zná. Nevíte aspoň, odkud byla?
3: Nevím.
0: Uhum. Takže víme jenom, že se hledá paní z řeznictví, dneska se dovolala jako první nebo druhá, CDčko nevyhrála a paní Soňa jí ho chce věnovat. Takže pokud to paní z řeznictví znáte nebo nás poslouchá přímo ona, ať napíše SMS zprávu na číslo 603 118 118 a my to nějak domluvíme. Jo, každopádně já si za chvilinku všechno napíšu na vás, aby to bylo všechno podle všech pravidel. No a budeme čekat, jestli se nám paní ozve.
3: Když se neozve, tak já bych se třeba, kdyby časem, tak by jí to poslala nějak.
0: Dobrá, no tak jo, tak snad jí vypátráme, jinak i tak velká gratulace, jo, k novému hudebnímu albu Petry Janů, které se možná dostane právě této paní z řeznictví, která si to nové album od Petry Janů moc přála. Tak paní Soňo, vydržte nám ještě chvilku na telefonu a mějte se hezky.
3: Děkuju.
0: No a víkend s Petrou Janů pokračuje. Tohle je další výherní písnička. Až začne hrát od začátku, volejte k nám do studia na číslo 800 109 109. Kdo se nám tady objeví na lince s pořadovým číslem 3, vyhrává.
2: Víkend s Petrou Janů
1: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Lighthouse Family, Brontosauři a teď už Glenn Hansard s Markétou Irglovou.

0: na Blaníku Lighthouse Family. Za 6 minut je tady 15. hodina. Za chvíli tu budou další zprávy a v příští hodině Olga Lůnová, Daša, Šárka Vaňková a Elis Mráz. Taky Klára od skupiny Činasky.
1: Koukám na tebe, Kláro, už několik dní.
0: A nebo taky opět a Radeček s Eli. Na Blaníku dál hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Sluníčko svítí o 106, ale místy se může objevit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty se pohybují kolem 36 stupňů. Zítra bude opět slunce vydatně svítit a odpolední maxima vyhřeje na tropických 35 až 40 stupňů. Na horách naměříme 32 stupňů Celsia. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně objevit přehánky nebo bouřky.
4: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Extrémní teploty nedělají dobře hlavně dětem a starým lidem. Ochránci vyzývají k rozmístění misek s vodou pro zvířata. Řidiči by si před jízdou měli zkontrolovat trasu. Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Slunci při vedrech by se měly vyhnout hlavně staří, nemocní, malé děti a těhotné ženy. Vysoké teploty kolem 40 jsou ale rizikem i pro ostatní. Lidé by se měli vyhýbat vyšší fyzické a psychické zátěži. Důležité je dostatečně pít nealkoholické nápoje a doplňovat minerály. Lidé by také neměli nikdy nechávat děti a zvířata v zaparkovaných autech. Vedra vyvrcholí v neděli, poté meteorologové předpovídají ochlazení. S aktuálním počasím souvisí také další zpráva. Ochránci přírody vyzývají veřejnost, aby kvůli extrémním teplotám rozmístila pro divoká zvířata misky s vodou. Pro ptáky je pak vhodné ji položit na parapet nebo balkon. Misku můžete dát také na zem do stínu. Je důležité ji zabezpečit proti převržení nebo utopení zvířete. Vodu je potřeba jednou za den vyměnit za čerstvou. Prázdniny jsou tu a nás čeká jeden z nejvytíženějších víkendů na silnicích. Lidé vyráží na chaty i zahraniční dovolené. Před cestou je dobré si zkontrolovat, jak to na naší trase vypadá. Kde tyto informace najdeme, řekl v České televizi ředitel Národního dopravního informačního centra Ctirad Weissmann.
11: Řidičům bych doporučil hledat informace na webových stránkách www.dopravniinfo.cz anebo mohou také zavolat na naši nepřetržitou asistenční linku 800 280 281.
10: Na té dokáží operátoři v případě potíží zajistit i příjezd asistenčního vozidla. Zoologické zahrady ve Zlíně, Ostravě a Praze spolupracují při odchovu vzácných druhů supů. Díky spolupráci, úsilí a součinnosti odborníků všech tří institucí dostalo několik mláďat šanci na život. S velkou pravděpodobností tak budou vypuštěna do volné přírody. Supy patří mezi nejohroženější ptačí druhy na světě. Tolik zprávy a pokračuje Martin.
0: A je 15 hodin, pěkné odpoledne.
2: Martin Ledinský
9: na Rádiu Blaník.
0: Je sobota 27. června, včera začaly prázdniny, dospělákům startují dovolené a my vám z Blaníku přejeme, abyste si celé léto co nejlépe užili. Pokud jste na cestě na dovču nebo někam na výlet, ať to pěkně jede, hlavně pokud možno bez kolon. Mimochodem, jak už jste slyšeli, tak volala nám paní Soňa, která měla vyhrát, dovolala se jako třetí, takže všechno splnila, aby vyhrála CDčko, nové album tady to je něco, když vám vypadne jméno zpěvačky, o které Petry Janů, ano, takže nové album Petry Janů vyhrála, ale sdělila nám, že by ho ráda přenechala tady jisté paní z řeznictví a my jsme tady po ní pátrali. Tak schválně během této hodiny se dozvíte, jak to dopadlo. No, nebudu vás napínat, myslím, že jsme paní vypátrali, takže to CDčko od paní Soni dostane. CDčko, nové album Světla reflektorů od Petry Janů. Takže takový krásný příběh, jak to dopadlo, dozvíte se také v této hodině. No a teď už pro vás máme Hanu Zagorovou s Vlastimilem Harapesem.

Na Blaníku Olga Lounová, Šárka Vaňková, Elis Mráz a taky zpěvačka Daša, která má dnes 45. narozeniny. Oslavenkyní je taky zpěvačka Gabriela Gunčíková, té je čerstvých 33 a tuhle krásnou písničku naspívala s Karlem Gottem. Všechno nejlepší k svátku přejeme všem Ladislavům a taky Ladislavám. Teď už je před námi písnička Z pelíšků, protože právě režisér tohoto krásného filmu Jan Hřebejk taky slaví. Dnes je mu 59 let. Všem oslavencům z Rádia Blaník blahopřejeme.

0: Činasky na Blaníku, za 7 minut bude 16:30. Na Blaníku probíhá víkend s Petrou Janů, kde rozdáváme její nové album Světla reflektorů. A teď, co se před necelou hodinou stalo. Jako třetí se dovolala posluchačka Soňa a rozhodla se CDčko věnovat paní, která se dovolala ke kolegovi Jirkovi, ale byla na telefonu první a byla smutná, že se jí nepovedlo vyhrát. No a paní Soňa, která se v minulé hodině dovolala jako třetí, se rozhodla, že této paní nové album Petry Janů daruje. Jediné, co jsme teda nevěděli, že paní, jak se paní jmenuje, ale za to jsme věděli, že pracuje v řeznictví, jo. A tak jsme po ní začali pátrat. Přišlo několik SMSek, že je paní z Vysočiny, ale bohužel jsme neznali kontakt ani jméno, ale naštěstí paní z řeznictví, kde si z Vysočiny poslouchala Blaník a sama napsala. Jedná se o paní Zdenu z Jihlavy a tak jsem jí zavolal. Takhle to dopadlo. Tak jste to vy, ta tajemná Zdena z Jihlavy.
1: No jistě, jsem dopoledne pracovala.
0: Z řeznictví.
1: Žila a teď už se válím u vody.
0: A vy jste byla smutná, že jste nevyhrála CDčko?
1: No jistě, protože jsem byla první. Teda... A volám celý dopoledne, už se nedovolám.
0: Tak ta skvělá paní Soňa, která volala, tak vám vyhrála to CDčko.
1: Takže... Ježiši, jak mám paní poděkovat, no. To je bomba teda.
0: To je krásné.
1: Já jsem to slyšela, jsem vám tady spadla do ohniště zlehátka. Paní z řeznictví.
0: Jasně. Tohle se na Blaníku běžně neděje a já to považuji za opravdu krásný příběh. Dámy propojím, protože Zdena by ráda Soně poděkovala. A co vy ostatní, milí Blaníci, dneska v tom horku? Plynule přejdeme na potěšující SMSky.

Krásný den. Zvažujete vlastní bydlení? V komerční bance vám poradí. Například, že cesta k němu začíná mnohem dřív, než si vyberete nemovitost. Jak se na ní připravit? Prozradí Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy ze skupiny KB. Více uslyšíte v podcastech na Chytrý jak rádio.

Na Blaníku dohrává skupina Opět a Radeček společně s Eli. Přejeme vám pohodové, i když hodně horké odpoledne. Před chvílí jsem se vás ptal, co vás dnes nebo v uplynulých dnech potěšilo, a vy píšete SMSky na číslo 603 118 118. Píše Fanda, nejvíc mě potěšilo, že mě dneska večer zahrajete na přání. Mělo to být překvapení, ale odhalil jsem to. Zdraví špion Fanda. Další SMSku napsala Peťulka, můj Blaníčku, moc nás potěšil příjezd 27 táborníčků, kteří dnes začínají náš úžasný kovbojský tábor na Lutovej. Všechny zdraví Peťulka, tak ať si to táborníci nádherně užijí a mají co nejkrásnější vzpomínky na tento kovbojský tábor. Napsal taky pan František. Ten se tady vrací k tomu nádhernému příběhu, kdy na Blaníku posluchačka posluchačce, kterou vůbec nezná, vyhrála nové album Petry Janů. Krásné odpoledne, to darování CD je krásné, ještě mezi námi žijí hodní lidé, to se nestává každý den. Děkuji té paní, tak to napsal František. Tak co vás dál potěšilo? Jako vždy vaše rádio, muzika, grill, silné vedro a bazén, jste super, samozřejmě i ty, Martine, děkuju moc. Veronika z Klášterce nad Ohří, ne, nad Orlicí, promiňte, Klášterec nad Orlicí, tak Veronika píše, zdravím všechny posluchače Blaníku, dnes mě potěšilo krásné počasí, skvělé drinky a relax na zahradě u bazénu a moji dva synové včera donesli krásné vysvědčení s vyznamenáním, takže co víc si přát. Veroniko, i vám moc děkujeme. Dál píše Vendula, ahoj Blaníčku, mě dnes potěšilo, že i v tomto vedru jsme se synem prohlédli včeličky a vytočili skoro 200 kilo medu. Sice jsme pracovali již od 5 hodin, ale stálo to za námahu. Teda klobouk dolů před vámi, Vendulo, jací jste šikovní včelaři, takového medu, to je něco neuvěřitelného. No a ještě tady máme SMSku od Jitky, ahoj Blaníčku, mě moc potěšil včerejší úžasný koncert Rádia Blaník u nás v Domažlicích. Tak Jitko, jsme moc rádi, že se koncert líbil, těch koncertů ještě bude přes léto opravdu hodně, takže rozhodně máte kam vyrazit na tyto koncerty, podívejte se na náš web radioblaník.cz, tam se dozvíte, kde všude budeme. No bohužel víc potěšujících SMSek už se sem nevejde, my vám za ně moc děkujeme a přejeme krásné sobotní odpoledne.

0: Na Blaníku skupina Kryštof a Sima Martausová. Za 7 minut bude 16 hodin. Za chvíli tu budou zprávy a v příští hodině Karel Gott.
1: Když muž se ženou snídá.
0: Taky Lucie Bílá.
2: Každá bouře, co se přežene.
0: Nebo Marcela Holanová. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
3: Blaník za volantem.
0: Pomalu budete popojíždět na D1. Podrobnosti má Ivona z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: S pomalejším provozem počítejte na dálnici D1 od 193. kilometru ve směru na Vyškov. Důvodem je dopravní omezení a hustý provoz. Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D1 na 184. kilometru ve směru na Prahu.
0: Další informace ze silnic nám můžete zavolat na naší dopravní linku 603 11 71 71. Přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Obloha je většinou jasná, ale místy se může objevit kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty nejčastěji kolem 36 stupňů. Zítra přes den bude opět slunce vydatně svítit a nejvyšší teploty vyhřeje na tropických 35 až 40 stupňů, na horách na 32 stupňů Celsia. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně objevit přehánky nebo bouřky.
3: Kdy bude to správně? Hlavné počasí na výlet.
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
13: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
3: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
16: V Česku padl nový teplotní rekord. Veterináři se kvůli počasí zaměří na chovatele. Pražské hasiče trápí likvidace požáru. Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku dnes odpoledne naměřila 40,6 stupně Celsia. Teploty ale ještě mírně stoupají. Nemusí tak jít o konečnou hodnotu, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Veterináři kontrolují kvůli vysokým teplotám chovatele hospodářských zvířat. Zjišťují, zda mají dostatek vody a jsou v rámci možností chráněné před slunečním zářením. Co dalšího říká mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
17: Zásadní význam má také ventilace ve stájích. V případě, že je v chovu používán umělý větrací systém, je nutné, aby chovatel v případě výpadku energie byl schopen zajistit činnost pomocí náhradních energetických zdrojů, které by měl mít k dispozici a pravidelně kontrolovat.
16: V případě přehrátí doporučují veterináři ochlazovat zvíře vlažnou vodou. Pražští hasiči od dopoledne likvidují požár Požár truhlárny a dvou skladů v Kamícké ulici. Vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Policie kvůli požáru evakuovala obyvatele přilehlého domu a lidi v přilehlé oblasti vyzývá, aby nevětrali. Kvůli vysokým teplotám jde podle hasičů o velmi náročný zásah. V pondělí vstoupí do Wimbledonu 6 českých tenistů. O postup do druhého kola budou bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Organizátoři zveřejnili program na webu. Tolik zprávy a slovo má zase Martin.
0: A za minutu bude 16 hodin. Hezké odpoledne.
3: Martin.
11: Martin Ledinský
6: na rádiu Blaník.
0: No doufám, že zvládáte to šílený horko, zkrátka ten, kdo je právě teď v klimatizované místnosti, případně v klimatizovaném voze, tak to dneska celkem vyhrál. No, vyhrávat ale můžete něco moc hezkého i u nás na Blaníku. Za chvíli připomenu co. A teď už pro vás máme Karla Gotta. Když muž se ženou snídá, tak ať se vám hezky poslouchá a schovejte se někam do podzemí nejlépe. A když už jste někde venku, tak nějakou vodu, jo, pokud možno neperlivou, to je úplně to nejlepší, co si můžete v tomto horku dopřát, jo, s tím alkoholem raději opatrně. Jste s Blaníkem.

0: Na Blaníku vám zpívala Lucie Bílá. Pěkné sobotní odpoledne.
1: Víkend s Petrou Janů
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, trávíme s ní na Blaníku sobotu i neděli a právě teď čekáme na písničku Moje malá premiéra. A jak tahle písnička vznikla, to nám poví přímo Petra Janů.
3: No, to je docela zajímavá historka, protože moji malou premiéru já jsem natočila jako ještě pravověrný rocker. A bylo to kvůli tomu, že jsem měla distanc v rádiích a v televizi. Nikdo mi neřekl nikdy proč, ale rok prostě to stálo a všichni takzvaní kamarádi se tak otočili vždycky, když nás viděli a přešli na druhou stranu, aby nemuseli prostě si zadávat tady s vyvrhelama. A jediný František Polák, který je geniálním autorem pořadu, možná přijde i kouzelníka, abeceda a tak dále, se projevil jako jediný přítel a vzal mě do kouzelníka, ale říkal, no ale nemůžeš tam zpívat žádný ty svý motoresty, musíš prostě udělat něco, co by tak jako nevadilo. No a Zdenda Rytíř přinesl moji malou premiéru, no. A já jsem to se skřípěním zubů, teda jsem to naspívala. A odjela jsem na 6 neděl do tenkrát Sovětského svazu, to jsme na mince nejezdil. A vrátila jsem se. A z toho byl absolutní hit. Lidi si vynutili to, aby to vyšlo na desce a tak dále, no. Takže moji malou premiéru mám na repertoáru taky dodnes.
0: Tak teď už víme úplně všechno a čekáme, až se moje malá premiéra od Petry Janů rozezní. Kdo se hned po ní dovolá k nám do studia jako třetí na číslo 800 109 109 vyhrává nové album Petry Janů Světla reflektorů.
2: Víkend s Petrou Janů
1: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Eva Farná, Scorpions a právě teď Marcela Holanová.

0: zpátek dáš mi.
1: Eva Farná na Blaníku, za 8 minut bude 5:30. V Česku udeřily extrémní teploty, už dnes atakují 40 stupňů. Meteorologové původně předpokládali, že až zítra by měla padnout ta 40 a že bude i tato hranice překonána. Stalo se tak ale už dnes. Na stanici Doksany v Ústeckém kraji totiž naměřili 40,6 stupně Celsia a padl tak dosavadní rekord 40,4 stupně, naměřený 20. srpna 2012. V Dobřichovicích. No, zítra by měly jít teploty ještě výš, a to na 41 stupňů ve stínu. A to je teprve červen. No, jak to tady bude vypadat v půlce léta, to jsem teda zvědavej. Já bych teda řekl, že si teď všichni zasloužíme malé osvěžení.
2: Zima, zima, zima všude je veliká.
3: Na jahody mražení prší krásně.
4: Že mi
1: jo, tak doufám, že vás aspoň tohle trošku ochladilo tady u nás na Blaníku. Za chvíli další písničky, těšte se například na Kabáty nebo taky na Ace of Base.
5: Krajánek Rádia Blaník.
6: Třikrát týdně vyráží

Krásný den. Zvažujete vlastní bydlení? V komerční bance vám poradí. Například, že cesta k němu začíná mnohem dřív, než si vyberete nemovitost. Jak se na ní připravit? Prozradí Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy ze skupiny KB. Více uslyšíte v podcastech na Chytrý jak rádio.

0: To byla Na Blaníku od Petry Janů, moje malá premiéra, a z nějakého důvodu se tady ve studiu rozblikaly všechny dostupné linky na našem telefonu.
1: Víkend s Petrou Janů
2: na Rádiu Blaník.
0: Za námi je totiž další výherní písnička. A kdo se dovolal jako třetí? Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Lukáš.
0: Lukáši, vyhráváte od nás nové album Petry Janů Světla reflektorů.
3: No tak to je skvělé, díky moc.
0: Jak dlouho to zkoušíte?
3: No, jsem nemocný, ležím, tak poslouchám radio a zkouším se dovolat, abych přítelkyni mohl něco darovat.
0: Je, tak hlavně brzké uzdravení přeji. Jak dáváte to horko?
3: No tak ležím doma zavřený, tak nějak to předívám.
0: Takže neotevírat okna hlavně, jo?
3: Přesně tak, závěsí zatemňovací.
0: A hezky večer, jo, až ty teploty trošku klesnou, i když oni moc neklesnou, ale
3: no,
0: přece jenom.
3: Já jsem koukal, tak ne.
0: Ale přece jenom to bude o něco lepší než přes den. Tak Lukáši, velká gratulace, ještě nám chvilku počkejte na telefonu a mějte se hezky a hlavně se brzy uzdravte.
3: Díky, mějte se.
0: Taky. No a Víkend s Petrou Janů, ten jede dál a tohle je další výherní písnička. Až začne hrát, volejte k nám do studia na číslo 800 109 109. Kdo bude na telefonu jako třetí, vyhrává.
2: Víkend s Petrou Janů
1: na Rádiu Blaník.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvilku Army of Lovers, taky Olympic a v tuhle chvíli Elton John.

0: Army of Lovers na Blaníku, za 6 minut je tady 17. hodina. Za chvíli další zprávy s Kristýnou Ševčíkovou a chystáme i další písničky. Hned po zprávách Pavel Vítek.
1: Má slavný ten, tak ať se nesmažem líbí.
0: My dva od skupiny Botox. A v příští hodině taky Michal Tučný.
1: Koukám, jak celá země vstává.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noční teploty se budou pohybovat většinou kolem 20 stupňů a noc bude převážně jasná. Zítra bude opět slunce vydatně svítit a nejvyšší teploty vyhřeje na tropických 35 až 40 stupňů, na horách 32 stupňů Celsia. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně objevit přehánky nebo bouřky.
4: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Ve vedrech by měli řidiči více odpočívat. V jihočeských přehradách je málo vody. Hokejbalisté budou na mistrovství světa hrát o zlato. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Řidiči by měli při tropických teplotách více odpočívat a dodržovat pitný režim. Vedra totiž negativně ovlivňují pozornost i reakční dobu. Dalším rizikem je vysoká teplota uvnitř zaparkovaného auta, která během několika minut vystoupá na životu nebezpečné hodnoty. Řidiči by v nich proto nikdy neměli nechávat děti ani domácí zvířata. Od začátku roku už došlo téměř k 60 případům, kdy začalo hořet na polích. Nejčastěji šlo o obilí, stohy slámy a trniště. Vzplanout může snadno i zemědělský stroj. Co je důvodem a jak nehodám předcházet, řekne mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
12: Za vzplanutí zemědělských strojů může nejčastěji závada nebo nedbalost. Protože se vozidla pohybují v rizikovém prostředí, udržujte je čistá a v dobrém technickém stavu. Na jejich výfucích mějte vždy lapače Jisker. Vozidla vybavte hasicími přístroji.
11: Důležité je také nekouřit v blízkosti hořlavých materiálů. Hladiny jihočeských přehrad jsou kvůli suchému a teplému počasí výrazně nižší. Na Lipně ubývá každý den zhruba centimetr vody a do některých míst se už lodě nedostanou. Hladina Lipna je letos druhá nejnižší za 20 let. Níže klesla v roce 2014, kdy bylo vody jen o 2 cm méně. Pokles hladiny je znát i na Orlíku. Čeští hokejbalisté vyhráli v semifinále domácího mistrovství světa v Ostravě nad Finskem 8-1. Postoupili tak po třetí za sebou do boje o zlato. V nedělním finále se svěřenci trenéra Davidy Kuny utkají od 15:15 z USA. Ženský národní tým čeká duel o zlato z USA už dnes od 19:30. Tolik zprávy a slovo má zase Martin.
0: A je skoro 17 hodin, pěkné odpoledne.
2: Martin Ledinský
3: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli se opět spojíme s naším blanickým krajánkem Vlastou Sukem, který je na severu Čech. Kam přesně doputoval, to se dozvíte za několik minut. Do té doby další písničky, chystáme Elány, taky zpěvačku Adele. A teď už pro vás máme Pavla Vítka, tak ať se vám víkendový Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku k vaší víkendové pohodě kočka od Elánů.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: A ve spojení jsme opět s kolegou Vlastou Sukem. Vlasto, ahoj, kde se nacházíš?
2: Martine, dobré odpoledne, po druhé se hlásím do vysílání z České Lípy. Tentokrát jsem se z Hradu přesunul do centra textilního tisku a mám tu taky edukátory v kultuře. Je tu se mnou paní Dana Pelcová, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Taky Pavel Nešpor, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Tak otázka na vás, co tady máte?
3: Tak máme tady takovou malou expozici, kde se v rámci komentované prohlídky lidé dozvědí něco málo o potiskování, zkusí si také tisk, mají tady barvení, výrobu látek a podobně. A ten tisk, co se zkouší, tak to je sítotisk a tiskne se vlastně na plátinko a na výběr máme ze spousty krásných vzorů.
2: Pro koho je to hlavně určené? Pro děti třeba nebo i pro dospělé?
3: Pro všechny věkové skupiny.
2: No tak to je perfektní, to je velké lákadlo pro všechny věkové kategorie. Jak máte otevřeno, kde mohou posluchači přijít?
3: Můžou k nám kdykoliv, kromě pondělí, od 9 do 5. Ve 12 máme polední pauzu.
2: A ještě něco zajímavého tady je?
3: V rámci prohlídek je možnost navštívit i naši krásnou malou galerii, kde vystavují různí umělci, malíři, hudebníci a podobně.
2: A taky tady máte spoustu akcí na léto.
4: Ano, nejenom na léto, ale i vlastně přes celý rok tu fungují dílničky pro děti, pro základky, pro školky i pro střední školy někdy. A přes to léto vás můžu pozvat určitě na pokáče, který tady bude hrát, protože máme tady zároveň s Hradem a s Centrem textilního tisku vlastně koncerty. Máme tady taky vernisáže a výstavy s tím spojené a také máme na Hradě pak divadýlka a další akce, jako třeba můžu pozvat na léto teďka na prohlídku Bílou paní a prohlídku s husitou.
2: No tak jo, já myslím, že nabídka zajímavá. Já vám děkuju za pozvánku, mějte se krásně a hezké léto, nashledanou.
3: My také děkujeme a budeme rádi, když určitě v létě dorazíte třeba na prohlídky s Bílou paní nebo s naším husitou.
4: Mějte se hezky, nashledanou.
2: A pro dnešek končíme krajankovské putování. Opět jsme to jako vždycky všechno zdokumentovali, nafotili, natočili a už brzy uvidíte fotky a videa na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Tak Martine, měj se krásně a nádherný zbytek dnešního dne všem posluchačům Blaníku. Ahoj.
0: Ahoj a díky.
1: Krajánek Rádia Blaník.
5: Krajánek Rádia Blaník.
6: Zveme vás na vodní hrad Lipí v centru České Lípy, kde se historie potkává s kulturou a uměním.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvilku Petr Kolář a tady už je Rod Stewart.

0: Na Blaníku Petr Kolář, za 8 minut bude 17:30. Česko bojuje s extrémními teplotami v ulicích měst. Jsou pro vaše osvěžení taky v provozu mlžítka a osvěžítka. Například v Praze jich je celkem 47. Jo, to je vždycky úleva, když si k tomu na chvíli stoupneme, co? Za sebou máme taky tropickou noc, kdy se teploty pohybovaly nad 20 a ta následující noc by měla být ještě teplejší. Označujeme ji jako subtropickou. To znamená, že teploty neklesnou ani pod 25 stupňů. A teď rada, i v noci je dobré použít ventilátor, který vzduch aspoň rozproudí, a na noc se snažte dostat do ložnice co nejvíc chladnějšího vzduchu. Já vím, ono se to řekne, když je horko i večer, ale přesto všechno je lepší větrat až po setmění. Hlavně ne přes den, jo? Tak ta vedra zvládněte co nejlépe, už v pondělí se začne zlehka ochlazovat a v úterý by se měly teploty pohybovat jen kolem 25 stupňů. No to bude nádhera! Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Hana Zagorová, Jana Kiršner nebo taky Pet Shop Boys.
1: Jsou tady prázdniny.
2: A vy si zasloužíte pořádnou odměnu.
1: Poleďte s námi za tři české za sluníčkem do Egypta.
2: A když už dovolená,
1: tak s plnou parádou.
2: Užijte si 5-hvězdičkový hotel Gorgonia Beach Resorts All Inclusive.
1: Za tři české za sluníčkem. Už od pondělí
2: na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas.

0: Na Blaníku skupina Botox, hezký podvečer. Před námi je repríza Dobrých rad s Ivou Leckou. Pojďme zase trochu bojovat s trávníkem.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, začalo pravé léto a na zahradách se znovu rozjíždí pravidelný souboj s trávníkem. Mnoho lidí má pocit, že čím níž trávu posekají, tím déle vydrží upravená, jenže právě v létě může být takový postup spíše na škodu. Krátce posekaný trávník totiž mnohem hůř hospodaří s vodou. Sluníčko se snadněji dostane až k povrchu půdy, která se rychleji přehřívá a vysychá. Tráva pak musí víc bojovat o vláhu a bývá náchylnější k poškození nebo žloutnutí. Zatímco na jaře si můžeme dovolit sekat níže, během horkých letních týdnů se doporučuje ponechat výšku porostu zhruba 5 až 7 cm. Vyšší stébla totiž fungují jako přirozený slunečník. Zastíní půdu, omezí odpařování vody a pomáhají kořenům přečkat i několik opravdu horkých dnů. Jak zalévat? Dělejte to raději méně často, ale vydatně. Krátké každodenní kropení vede k tomu, že si tráva vytváří mělké kořeny těsně pod povrchem. Naopak důkladná zálivka jednou za několik dnů nutí kořeny růst hlouběji, kde najdou více vláhy i během letního sucha. Takže až příště vytáhnete sekačku, protože váš trávník vám připadá vysoký, vzpomeňte si na naše dobré rady a na to, že stojí za to nechat trávník o pár centimetrů vyšší. Na první pohled to možná nebude připomínat golfové hřiště, ale během horkého léta vám zahrada poděkuje.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník. 100 000 korun na ruku.
2: Za měsíc.
1: Za týden.
2: Nebo za den.
1: To by bral asi každý.
4: Přátelé, u nás na Blaníku to můžete mít za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
1: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a cestou.

0: Na Blaníku dohrává Michal David. Za 5 minut bude 18 hodin. Za chvíli zprávy s Kristýnou Ševčíkovou a hned po nich další písničky, skupina Kryštof.
1: Pojď zpívat, tančit do rytmu hrát.
0: V příští hodině taky Činasky s Bárou Hosnedlovou.
1: Každá česká vlajka má slunečný pír.
0: A pěkně nás schladí Petr Rezek.
1: Prší krásně.
0: Jsme Rádio Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou jasná a nejnižší teploty klesnou nejčastěji ke 23 až 18 stupňům. Zítra bude opět horko a slunečný den. Obloha bude většinou jasná, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty zítra vystoupají na 35 až 40 stupňů, možná i ještě navíc. Na horách teploměry ukážou 32 stupňů Celsia.
4: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Ceny dálničních známek by se mohly zmrazit. V Moravskoslezském kraji dnes přibyly desítky kolapsů z horka. V Berlíně slavnostně zahájili provoz vlaků mezi Prahou a Kodaní.
2: Rádio Blaník.
3: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková. Vláda v pondělí projedná zmrazení cen dálničních známek. Základní sazba roční známky by zůstala od příštího roku na stávajících 2570 korunách. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Vyplývá to z předkládací zprávy a znění návrhu ministerstva dopravy. 30 kolapsů souvisejících s tropickými teplotami zaznamenali dnes záchranáři v Moravskoslezském kraji. Velkou část pacientů tvořili lidé starší 60 let. Při kolapsu trpěla část z nich navíc také úraz, nejčastěji rukou, nohou nebo hlavy. Hlavní příčinou zdravotních potíží byla podle záchranářů dehydratace a přehřátí organismu způsobené dlouhodobým pobytem na přímém slunci. Tři evropská hlavní města, Prahu, Berlín a Kodaň, spojuje nová železniční linka. Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy. Na spoje nasadil český dopravce soupravy Comfortjet, které mají restaurační vůz, připojení k internetu a dětské kino. Elektrokola jsou stále populárnější. Nejvíce je využívají starší nebo handicapovaní lidé. Díky nim se dostanou na zajímavá místa, na které by pěšky nedošly. Jednu takovou cyklotrasu zahájili také v Jeseníkách i Beskydech. Elektrokolo si lze půjčit v místních Jánských lázní, jak říká ředitel Martin Voženílek.
4: Do letošní sezóny jsme chtěli naše kola nabídnout zájemcům v co nejlepší formě, proto jsme nechali udělat repas baterií, aby klientům sloužili co nejlépe. Klienti si nemusí sebou brát žádné vybavení, vše jim zapůjčíme, takže od nás dostanou helmu, nabíječku, zámek i mapu cyklistických tras.
3: Pro lázně je půjčování elektrokol jedním ze způsobů, jak propojit léčebný a odpočinkový pobyt s horskou krajinou. Ze zprávy to ode mě všechno a já vám přeji krásný zbytek dne.
5: A bylo 18 hodin, hezký podvečer.
1: Martin Ledinský
2: na Rádiu Blaník.
5: Za několik minut se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden jsme se vydávali na málo známé zámečky. Za chvíli tady bude repríza dílů, který jste slyšeli v polovině pracovního týdne. A teď už pro vás máme skupinu Kryštof, tak hezký poslech.

0: Wild na Blaníku. Pěkný podvečer. S Miroslavem Táborským jsme se tento týden vydávali na málo známé zámečky a právě teď pro vás máme jednu z repríz. Pojďme se vrátit do Petrkova.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Po třetí a naposledy se vracím do Petrkova na Vysočině, kde se narodil a později se svou ženou, básnířkou, francouzskou Suzanne Renaud a jejich dvěma syny žil básník a grafik Bohuslav Reynek. Slíbil jsem pokračování příběhu jejich zámečku, ve kterém Reynkovi žili a skončil jsem až v roce 2014, kdy oba synové, a tedy dědicové, zemřeli a rozhodovalo se, co s jejich zámečkem bude. Objekt je uvnitř rozdělen zaklenutým schodištěm na část obytnou a hospodářskou. Dochoval se ve výjimečně nedotčené podobě, a to nejen co se týče stavebních prvků, jako jsou barokní typ kamenného ostění, klenby ve sklepě či konstrukce krovu. V interiérech zůstala celá řada původních prvků i detailů, včetně výmalby, kachlových kamen, výplní dveřních a okenních otvorů, dveřních závěsů, krabicových zámků, klik a klíčových štítků. Už koncem roku 2009 se proto zámeček dostal mezi kulturní památky České republiky. V roce 2020 jej vláda odkoupila pro Ministerstvo kultury a roku 2021 byl svěřen do správy Památníku národního písemnictví. Ten se pustil do jeho postupné rekonstrukce a budování Česko-francouzského kulturního centra. Výstavy, koncerty, přednášky a čtení v domě i na zahradě se setkaly s až nečekanou návštěvností a nadšením publika. S kulturním provozem souvisela také oprava a zprovoznění salonu modrého pokoje v patře, který byl už za Reynků centrem života v zámečku. Vrátilo se do něj i zrestaurované piano, cenný historický nástroj, na nějž hrála Suzanne Renaud. Myslím, že zámeček určitě stojí za návštěvu. Můžete se k němu vydat pěšky z Havlíčkova Brodu po naučné stezce Bohuslava Reynka, má 6 kilometrů, nebo čtvrthodinovou procházkou od vlakové zastávky Petrkov na trati Havlíčkův Brod Humpolec. Česko-francouzské kulturní centrum pravidelně od čtvrtka do soboty pořádá prohlídky Reynkova zámečku, zahrady a také pořádaných výstav. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další písničky, za chvilku Espen Lind, taky Činasky s Bárou Hosnedlovou a tady je Vladimír Mišík a variace na renesanční téma.

Espen Lind na rádiu Blaník, za 5 minut bude 6:30. Meteorologové vydali výstrahu extrémního stupně nebezpečí před horkem jak na dnešek, tak i na neděli. Extrémní stupeň nebezpečí byl naposled vydán v roce 2022, ale jen na jeden den. Nikdy v historii nebyl vydán na 2 dny po sobě. Každopádně absolutní teplotní rekord je tady. Stanice Doksany v Ústeckém kraji nemusela ani čekat do neděle, kdy má vlna veder vrcholit, a už dnes odpoledne naměřila teplotu 40,8 stupně Celsia, což je o téměř 0,5 stupně více než předchozí rekord pocházející z 20. srpna 2012. Tehdy ho naměřili v Dobřichovicích. No tak co dodat? Chraňte se před vedrem, jak to je nejde, a na Blaníku si užijte další písničky. Chystáme Petra Reska, který nás schladí nejkrásnějším deštěm. V šíleném kolotoči se zatočíme s Lucí Vondráčkovou a na ochlazení tu bude i něco z ledového království od Moniky Absolonové. Hezký podvečer!

0: svůj.
1: Na Blaníku Monika Absolonová, hezký tropický podvečer. Já vím, že o tom horku tady dnes mluvíme skoro pořád, ale je taky dobré připomenout, že tyto extrémně horké letní dny představují zvýšenou zátěž nejenom pro nás, ale i pro domácí a volně žijící zvířata. Tak jim teď pojďme společně pomoci. Je to úplně jednoduché, zabere nám to necelou minutu. Přitom pro zvířata okolo nás je to možná i otázka života a smrti. Vezměte prosím nějakou mělkou misku a nalijte do ní čerstvou vodu. Tu pak umístěte venku do stínů a ptáčci, ježci, případně nějaká ta toulavá kočka bude mít hned životadárnou tekutinu na dosah. Jak moc je tohle důležité, to potvrzuje za Český svaz ochránců přírody pan Petr Stýblo.
2: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, ta zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
1: Misku s vodou můžete položit i na parapet okna. Tam ji využijí nejlépe ptáci a drobný hmyz, takže na oknech budou při napájení chráněni před kočkami, pokud teda vaše kočka zrovna nesedí na okně. Musíme to samozřejmě co nejlépe vychytat. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Hana Hegerová s Petrem Habkou, Inner Circle nebo taky Petr Novák. A od 7 tu budou písničky na přání, dneska určitě do 10 večerní. A kdo ví, jestli ne ještě déle.
3: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
4: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Na Blaníku vám zpíval Petr Novák. Za 3 minuty bude 7. Před námi jsou písničky na vaše přání. Mezi 7 a 8 Kabáti. Vybrali jste taky tuhle od Karla Gotta. A nebo tuhletu od Pokáče. Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád. Na Blaníku hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty se budou pohybovat většinou kolem 20 stupňů a noc bude převážně jasná. Zítra bude opět slunce vydatně svítit a nejvyšší teploty vyhřeje na tropických 35 až 40 stupňů. Na horách naměříme 32 stupňů Celsia. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně objevit přehánky nebo bouřky.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Je 7 a každý večer hrajeme na Blaníku podle vás. O písničky, které máte rádi, si můžete psát s předstihem, alespoň 3 pracovních dnů přes kontaktní formulář na našich stránkách radioblaník.cz. Svátek má Ladislav a taky Ladislava, tak přejeme všechno nejlepší a pojďme na první vaše dnešní přání. Před námi je puberťák od Xindla X, o kterého si napsala Pavlína z Číhoště. Milý Blaníčku, prosíme tě o zahrání písničky pro našeho manžela, tatínka, dědečka a kamaráda pana Jiřího Svobodu z Číhoště. Na tvém dortě září další svíčka, rok utekl jako voda, nic si z toho nedělej a s námi se zasměj a užívej. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, na tváři už žádné vrásky, to ti ze srdce přejí manželka Alenka, syn Jirka, dcera Jana s manželem Filipem, vnoučata Eliška a Adámek a sousedi Mirka, Radek a Terča, sousedi od Rybníka.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

0: Let.
1: Syndl X na Blaníku, teď už nedvědi, máme jen sebe. Tuhletu písničku vybral mimo jiné Maršálek z Udlic. Milá Martino, z celého srdce tobě i Tomíkovi přeji vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky v životě, mám vás velmi rád a jsem rád, že vás mám. Posílám spoustu polibků, tvůj zahradník Lukina. Napsal taky Roman z Králíků, chci zahrát pro manželku z Denulků k jejímu svátku ve středu 23. června a k narozeninám, které oslavila 25. června. Takže předevčírem. A taky trochu pro mě, neboť mám narozeniny 28. června. Z Denulko hodně pohody, zdraví, štěstí a lásky, moc tě miluji a jsem šťastný, že jsi tvůj manžel Roman. Zdravíme taky do Újezda, který se nachází v okrese Znojmo, odkud píše posluchačka Simona. Naši Láďové, přejeme vám všechno nejlepší k svátku, máme vás rádi, Simona, Petruška, Adam, Terča, Sofinka a Beníček. A ještě tu máme zprávu, respektive přání od Zuzany z Prahy 2. Milý Ďuďánku, dnes je to 40 let, co jsme si řekli ano a já jsem věděla, že je to navždy. Děkuji ti mockrát za vše, co pro mě a naše děti děláš. Moc si toho vážím a jsem šťastná, že tě mám. Moc tě miluji a děkuji osudu, že jsem tě poznala a že jsi můj. Tvoje Titínka. Ještě.

0: tebe.
1: Na Blaníku nedvědi a teď už Šaman od Kabátů. Napsala Anna z Novosedlic. Blaníčku, chtěli bychom nechat zahrát písničku pro moji nejúžasnější maminku Luci Petříčkovou, která 25. června oslavila své 43. narozeniny. Maminko, přejeme ti vše nejlepší k tvým narozeninám, hodně štěstí, hodně lásky, ale ze všeho nejvíc hodně zdravíčka. Přejeme ti z celého srdíčka, rádi tě moc máme a vždy se o tebe postaráme. Tohle všechno ti přejí Bibinka, Davídek, David, maminka, dědeček, sourozenci s rodinou Roky, Leila a Andy. Napsala taky Alena z Bačkova u Habrů. Milý Blaníčku, zahrajte k svátku našemu Ládínkovi. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásky, to přejí maminka Alena, taťka Zdeněk a brácha Zdenda. Napsal taky Marek, můj malý mladší bráška František Cichra z Pelhřimova slaví své narozeniny. 26. června mu bylo 50 let a stále se mě snaží dohnat. Všichni, co tu s ním dnes jsme, mu přejeme hlavně pevné zdraví do dalších dlouhých let, protože jinak už se dnes nechá vše koupit. Přání posílá bratr Marek s rodinou, rodiči a všichni příbuzní. A ještě tu máme vzkaz přání od Veroniky z Hrádku nad Nisou. Milánku, přeji ti vše nej. Moc tě miluji a posílám ti lásku. Myslím na tebe, bratříčku. Vše nejhezčí ti přeje i maminka, tatínek, tvých 11 sourozenců a Vojta. Užij si to.
2: Blaník Rádio.

0: Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď je před námi Karel Gott, Být stále mlád, a o toho si napsalo mnoho z vás, tak pojďme na to. Napsala například paní Věra z kláštera Hradiště nad Jezerou. Naši Honzíkové, k vašemu svátku vám přejeme zdravíčko a štěstí, dnes to pořádně oslavíme, vaše děvčata z kláštera. Napsala taky Pavlína ze Zhoře, prosím zahrát naší milované mamince Marušce k narozeninám, přejeme hlavně hodně zdravíčka, buď pořád tak veselá, máme tě moc rádi, dcery Pavlína a Jitka s rodinami. Své přání k nám poslal taky Jaroslav z Liberce, Laděnce Šmídové z Liberce, přání ke dnešnímu svátku, milá Laďko, přeji ti pevné zdraví a štěstí do dalších let. Buď stále taková, jaká jsi. Jsem s tebou velice šťastný, tvůj manžel Jaroslav. Ivana z Podbořan, ahoj milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro Ivu Kotrcovou k jejím krásným 40. narozeninám a že jí přejeme všeho hodně, hlavně zdraví, to jí přeje mamka, taťka Romčák a Blažena. Přání poslala taky Pavlína z Kočí. Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého přítele Ladislava Mrázka a jeho otce také Ladislava. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životního elánu přeje Pavlínka s Kubíčkem, dále Eva Mrázková s Chrudimi a rodina Hrabcová z Miřetic. Ať svůj svátek náramně oslavíte. Z Hodonína napsal Richard pro Leničku Kadličkovou z Břeclavy, Poštorné Valtická. Milá Leničko, si moje sluníčko, které nosím v srdci, proto ti posílám písničku, mám tě moc rád, moje Leničko, tvůj Ríša z Hodonína. PS, moc tě miluji, i když život je někdy těžký a někdy i boj, stále budeš v mém srdci i duši, posílám pusu, tvůj Ríša Buček. A ještě tu máme přání od Dany z Nekoře. Prosím, zahrajte pro mého manžela Honzu k jeho narozeninám se vzkazem, že ho máme moc rádi a děkujeme za vše, co pro nás dělá, i když to má s námi někdy těžký. Krásné narozeniny přeje Dana a Nikča.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na Blaníku Karel Gott teď už skupina Kiss napsala Jaroslava z Příbrami. Narozeniny mají být radostný den, tak ať se vám splní dnešní sen. Všichni vás máme strašně moc rádi, tak dovolte nám, abychom vám vše nejlepší popřáli. Přejí maminka Jarka, tatínek Zdeněk, Jaruška a Fanda, Zdenička a Saša, Verča a Lukáš.

Na Planíku skupina KISS a teď už dobrý kafe od Lucie Bílé napsal Matěj z Olbramovic. Zdravím babičku a dědečka do Neveklova, jejich vnuk Matýsek. Paní Jana z Malého Března píše, milý Martine, slavíš své narozeniny a tak bych ti chtěla do rádia poslat nejen písničku, ale hlavně vzkaz od srdce. Přeji ti pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a životní pohody, ať ti každý den přináší důvod k úsměvu, ať se ti daří ve všem, co děláš a ať tě nikdy neopustí dobrá nálada a síla jít za svými sny. Děkuji za to, že jsi tvoje Janča. A Darina z Loun napsala toto pro mého brášku Petra Hanka, který se dostal tam, kam neměl, ale jsem s tebou a moc tě miluji. Už jako

0: čase být.
1: Lucie Bílá na Blaníku, za 3 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Heidi Janků. A na vaše přání taky Věra Špinarová, Pokáč a za chvíli Nazaret. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: Rádiu Blaník.
1: A teď už jsou před námi Nazaret, napsala Jindřiška z obce Stachy. Dobrý večer, písničku posílám manželovi Honzíkovi k jeho svátku a také 1. července slaví 57. narozeniny. Vše nejlepší k narozeninám ti přeje Jindřiška, syn Dominik, dcery Kája, Niky a Wendy a kamarádi Jana, Lucie a Kamil. Zdravíme i do Kroměříže, odkud své přání poslal Petr. Své milované ženě děkuji za krásných 45 let, co stojí po mém boku, si ženou mého života. A taky tu máme přání od Michala z Českých Budějovic. Milý Blaníčku, chtěl bych po vašich vlnách poslat přání mým rodičům, hlavně pak mému tatínkovi, který prožívá těžké období. A přeji mu, ať se z toho dostane. Mám vás moc rád, váš syn Míša.

0: Nazaret na Blaníku a teď už Pokáč, napsala Denisa z Mostu. Naše milovaná Rozálko, zítra ti bude 9 let a my ti přejeme ten nejkrásnější narozeninový den plný smíchu, radosti, dárků, překvapení a splněných přání. Milujeme tě víc, než dokážou vyjádřit slova. Krásné narozeniny ti ze srdce přeje tatínek, maminka, ségra Sapča a psí kočka Dajuška. Kateřina z Prahy, z Dolních Počernic píše pro Filipa Taranta. Milý Filipe, dnešní den je tvůj, užij si ho. Máme tě rádi, máma, Kája, Barča, Tomáš, Kačka, Verča a Barča.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: A ještě jednou mňau. Před námi Věra Špinarová, na Blaníku, písničky na přání pokračují, píše David z Vodňan. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro mého nejlepšího kamaráda, bratra Marka Jelen Máru, který dnes slaví své 53. narozeniny. Máro, přeji ti vše jen to nejlepší a pořádně si je užij, vždyť už je třeba slavit každý rok. Mám tě rád, to napsal David.

Věra Špinárová na Blaníku, teď už pijánovka a skupina Tři sestry napsala Pavlína ze Sedlčan. Můj milý Ládine, miluji tě, přeji tobě i tvému sousedovi Ládíkovi k svátku všenej, hlavně stále dobré vztahy a díky za lásku k našim vnoučátkům Matyáškovi a Tamarce, miluji tě, Pája. Pavla z Kozolub napsala krásný sobotní večer, přála bych si zahrát písničku pro mého úžasného manžela Fandu, který mě už skoro čtvrt století rozmazluje. Pomáhá a s láskou se o mě stará. Moc tě miluju a jsem šťastná, že tě mám, tvoje Pavlína. A Michaela z Králova dvora poslala toto přání. Zahrajte prosím písničku pro mou lásku Tomáše Kučeru. Miluji tě, lásko, a děkuji za každý den, který jsme spolu. Tvoje Mihalka. Na

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už vyznání od Bobra a Motýla. Napsala Sabina z Děčína, vše nejlepší k tvým dnešním narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky přeje tvoje žena. Moc, moc tě miluji. Jarmila z Brna napsala taky, miláčku, posílám ti k tvým dnešním narozeninám přáníčko. Nekřeba moře slov, nekřeba řeky věd, úmysl prozradí i malý květ. Jedno, dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadne do místa v srdíčku. Miluji tě a jsem ráda, že jsi a že jsme spolu. Vím, že společně se nám všechny problémy podaří překonat. Krásné narozeniny ti přeje Jarka.
1: Radio Blaník.
2: Hezky
1: česky.

0: Bobr a motýl na Blaníku, teď už Heidi Janku, Když se načančám, napsala Jaroslava. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví přeje manželka, dcera a vnučka Štěpánka. Máme tě moc rádi. Ať ti ještě dlouho vydrží tvůj životní humor. Napsal taky Petr z Teplic nad Metují. Dobrý den, milý Blaníčku, chtěli bychom poprosit o zahrání písničky k narozeninám pro naší kamarádku Petru Zápotočnou z Teplic nad Metují s přáním, ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš sebou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší, vše nejlepší ti přejí. Fajfráci.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.

Na Blaníku se nám čančala Heidi Janku a teď už na vaše přání Jakub Smolík s Viktorkou Genzerovou napsala Sabina Sklatov. Tati, mám tě moc ráda a chtěla jsem ti jen připomenout, jak moc pro mě znamenáš. Děkuju za všechno, co pro mě děláš a za to, že tě mám. Posílám ti tuto písničku, protože tě mám moc ráda. Tvoje Sabi.

0: Na rádiu Blaník Jakub Smolík s Viktorkou Genzrovou. Za 2,5 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy Jarda Hypochondr.
1: Dneska to rozjedem na plný pecky.
0: Taky Hlídač krav od Jaroslava.

0: Tahle ta písnička mě vždycky tak rozespívá, jo, takže díky za tenhle hudební výběr, tu si užiju společně s vámi. No a koukám, že jste vybrali taky Schody z nebe od Terezy Kerndlové. Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou jasná a nejnižší teploty klesnou nejčastěji ke 23 až 18 stupňům, mohou ale být i vyšší. Možná neklesnou na některých místech ani pod 25 stupňů. Zítra čekejte další den plný sluníčka, obloha bude většinou jasná. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty zítra vystoupají na 35 až 40 stupňů. Možná i o něco víc a na horách teploměry ukážou 32 stupňů Celsia.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
0: Je 8, přejeme krásný sobotní večer, písničky na přání pokračují. Před námi šenkýřka od Jardy Hypochondra, napsala Michaela z Hříškova. Naše milá maminko Helenko Paterová, přejeme ti krásné narozeniny, hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Máme tě moc rádi, všichni, co tu sedí s tebou na oslavě. Neulejvej se a pořádně se napij na zdraví a šup na stůl. Přeje tvá dcera Míša a Helča. Iveta z Ralska poslala toto přání, vše nejnej k tvému svátku přejí manželka Iveta a děti Michal s rodinou, Lucka s rodinou a Dája s rodinou. Drž se. A z Nové Bystřice napsal Ladislav, prosím o zahrání písničky do Nové Bystřice na zahradní párty Šteflíku, aby nám lépe chutnal drink. Mimochodem, Ladislave, všechno nejlepší k svátku.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: postava.
1: Na Blaníku to rozjel Jarda Hypochondr a teď už skupina Elán napsala Milena z Malého Března. Prosím o zahrání písničky pro mého manžela Pavla k zítřejším 63. narozeninám a pondělnímu svátku. Příští rok slavíme 20 let společného života a přestože nebyly vždy snadné, zvládli jsme vše společně. Užij si dnešní oslavu, přeje s láskou tvá manželka Milena. Ze Štěpánovic své přání poslala Marcela, přání pro Petra Řezníčka k narozeninám. Lásko moje, přeji ti k dnešním narozeninám vše nejlepší, ať se ti splní všechna tvá tajná přání. Chci, abys věděl, že tě moc miluji, i když na sebe díky naší práci nemáme moc čas, ale zase na dovolené si to spolu užijeme. Tvá milující žena Marcela.
2: Pokýmka.

Na Blaníku skupina Elán a teď už je před námi Hlídač krav od Jarka Nohavici. Napsala Jitka z Liberce. Dobrý večer, milí Blaníčku, ráda bych nechala zahrát písničku pro mého syna Míšu, který za pár dní oslaví své 8. narozeniny. Pravidelně vás společně posloucháme, tak doufám, že mu tím udělám radost. Si můj šikula, posílám pusu, maminka Jíťa. Máme tady taky přání, které přišlo z Dymokur od Jany. Posílám písničku svým dětem, co jim začaly prázdniny. Elišce, co ukončila 9. třídu a její cesta začíná. Eli, hodně štěstí, také pro Štěpánka a Barborku. Ať si užijí prázdniny a nová dobrodružství. Jsem na vás pyšná, vaše maminka. A teď pojďte se mnou. A pam.

tam. Teda tahle ta písnička mě vždycky tak rozespívá. Na Blaníku písničky na přání pokračují. Teď už trošku zvolníme, dáme si takovou pěknou romantickou od Moniky Bagárové. Písničku Vysněná, ta je tady do Hříškova pro Michaelu, která ji vybrala. A Michaela píše, chtěla bych nechat zahrát mé milované dceři k jejím 11. narozeninám. Milá Natálko, přejeme ti hodně zdraví a pohody. Milujeme tě, maminka Míša a taťka Luboš. My z Blaníku se připojujeme a taky přejeme všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví.

0: Na Blaníku vysněná od Moniky Bagárové. Teď už jsou před námi depešáci, napsala Ivana ze Svinařova. Milý strejdo Ládíku, k dnešnímu svátku ti přejeme hodně zdravíčka a spoustu štěstíčka. To ti přeje Ivana, Luboš, Honza, Karel, Lucka a Kájík a taky Natálka.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku dohrávají Depeche Mode a teď už na vaše přání skupina Kex, napsala Hana z Března u Postoloprt. Prosím o zahrání písničky pro Terku a Vendu do Rakouska s přáním všeho nejlepšího k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky, tato píseň je i pro Terku a Emičku, máme vás moc rádi. A napsala taky Andrea z Prostějova pro manželé Ševčíkovi z Vrahovic. Velké díky za vaše upřímné a krásné přátelství. Byť se známe necelé 3 roky, ale je to, jako bychom se znali od jak živa. Jste úžasní a děkuji za každý prožitý okamžik s vámi. Jste prostě nejvíc přátelé, které si člověk může přát. Žijte dlouho a blaze. Milujeme vás, Andrejka a Honzík.

0: Na Blaníku Kex za 5 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Iveta Bartošová.
1: Co je ta na světě nejlepší zpráva?
0: A na vaše přání taky Tereza Kerndlová, Josef Laufer a za chvíli narozeninová od Olgy Lounové. A k této písničce spousta vašich narozeninových přání. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu.

narozeniny. Přejeme mu hlavně co nejvíce zdravíčka, štěstíčka, ať je taky stále tak obětavý, plný elánu a pohody. Dodatečně bychom chtěli také popřát naší dceři Teresce, která 23. dubna oslavila svoje 30. narozeniny. Máme vás oba moc rádi, jste pro nás vším, za všechny maminka, tatínek, manžel Michal a přítelkyně Gábinka. A Jana z Hněvkovic píše taky: milý Blaníku, dnes v tomto úmorně horkém dni slaví své krásné 35. narozeniny náš milující tatínek Roman. S Máťou mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a také pevné nervy s námi. Děkujeme, že tě máme a že jsi tím nejlepším tatínkem pro našeho syna. Máme tě moc rádi a přejeme ti, aby si svůj den naplno užil. PS. A už prosím, netahej tu vetež domů. S láskou Janča a Brnčák Máťa. Teda, no, co na tom sběrném dvoře budou dělat? Tam teďka budou muset všechno odvést někam pryč, někam na skládku. Když tu vetež nebude tahat domů, tady Roman. Tak, hezký večer a pěkně to oslavte.

0: Na Blaníku vám k narozeninám zpívala Olga Lounová, teď je před námi Josef Laufer, píše Soňa z Aše. Milé rádio, chci vás poprosit o písničku k narozeninám pro moji maminku Vlastu Cínovou ze Skalné u Chebu. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, snad se brzy ukážu s manželem. Myslím na tebe, maminko moje, každý den. Miluje tě tvá dcera Soňa s rodinou, tak zdravíme do Skalné. Hezký večer.
1: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

0: kamaráde, plno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání, teď je před námi Tereza Kerndlová a Schody z nebe, napsala Pavlína ze Stráže pod Ralskem. Milý Ráďo, včera jsme si řekli navždy své ano. Doufám, že spolu prožijeme spoustu krásných let, miluji tě, tvá Pája. A napsal taky pan Jiří z Králova dvora, milý Blaníčku, zahraj prosím naší milované dceři Elišce Kličkové a jejímu příteli Davidovi Forstlovi, jsme rádi, že jste s námi na Orlíku v naší perníkové chaloupce, máme vás moc rádi, užijte si to tu, přání posílá máma a táta.

0: Na Blaníku vám zpívala Tereza Kerndlová a teď už Iveta Bartošová a Ksi Oříšky napsala Marie z Českých Budějovic. Zahrajte prosím písničku Barunce Humplíkové. Barunko, uteklo to jako voda a první křídu máš za sebou. Byl to pro tebe úspěšný rok, kdy jsi sbírala samé jedničky a i zlatou medaili v plaveckých závodech, stejně jako sestřička Zuzka. Písničku posíláme i Zuzance a Dominičce, protože se ve školce také moc snaží. Holčičky, ať jste i s nejmenší Karolínkou stále veselé, šikovné a děláte všem jen radost. Děda, babička a všichni. Co vás mají rádi. Z Choltic napsal Matýsek. Milé rádio, prosím, zahrajte pro moji maminku, paní Alenu Štěpánkovou. Maminko, už to bude rok, co si mi dala krásný domov. Nakoupila si mi hromady hraček, stále plné misky, zahrnuješ mě nekonečnou láskou a obrovskou péčí. Maminko, chci ti touto cestou poděkovat, že jsi ze všech štěňátek vybrala právě mě. Jsi pro mě celý svět, maminko, mám tě rád. Pac, tvůj Matýsek.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Iveta Bartošová na Blaníku, teď už Los Del Rio a Macarena. Napsala Martina z Udlic, báječný Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro našeho báječného Tomíka, který měl včera narozeniny. Tímto ti všichni přejeme vše nejnejnej, ve zdravíčku, štěstíčku a splněných přání. Máme tě všichni moc rádi, Dáda, Markétka, Niky, Jituš, Luděk, Petr, Ingridka, Jana, Gáby, Ben s mamkou. Připijíme na zdraví a ty si zatancuj svou Macarénu.
1: Rádio Blaník. Pohodové léto.

0: y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio na Blaníku, teď už Věra Martinová až na vrcholky hor, napsal Jirka ze Stodu. Pro sestřičku Laděnku a pro mého bratrance Péťu a Pavla přání všeho nejlepšího a pevné zdraví vám posílá váš milující Jirka. Mám vás moc rád.

0: cesta.
1: Věra Martinová na rádiu Blaník, teď už Verona a na mě nečekej, napsala Markéta z Prahy. Pro moji kamarádku Míšu, že dny se chýlí ke konci a konečně si dáme spolu to kafíčko. Mám tě ráda a nezlob, přežij to tam, tvoje Čakina. Napsal taky Roman z Bohumilic u Letče nad Sázavou. Milí Blaníku, dnes v tropickém dni slavíme duo narozeniny Romča 35 let a Janča 30. Chtěli bychom poděkovat rodině a přátelům, kteří přišli oslavit tento krásný den s námi. Vážíme si toho. Největší radost nám však dělá náš syn Matyášek, který je pro nás vším. A protože nejraději paří na Veronu, kterou ho naučil milovat jeho děda, posíláme jim oběma velký pozdrav. Díky všem za společné chvíle, smích a krásné vzpomínky. Janča, Roman a čertík Máťa. A ještě tu máme přání od Hany ze Sepekova. Milá Maruško, všechno nejlepší k 10. narozeninám, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, radosti a spoustu úspěchů nejen v gymnastice, ale i ve škole v dalších letech. Máme tě moc rádi, taťka, mamka, brácha, Kuba, babička a strejda Honza. Na mě.

0: Perona na Blaníku, za necelou minutu bude 9. A písničky na přání tady budou i v příští hodině. Těšte se na Hanu Zagorovou. Na Michala Tučného.
1: Když si báječnou ženskou.
0: Nebo taky na skupinu Opět a Radeček.
2: Tak sorry, že mám rád hory.
0: Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Noční teploty se budou pohybovat většinou kolem 20 stupňů a noc bude převážně jasná. Zítra bude opět slunce vydatně svítit a nejvyšší teploty vyhřeje na tropických 35 až 40 stupňů. Možná ale naměříme i o něco více. Na horách 32 stupňů Celsia. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti výjimečně objevit přehánky nebo bouřky.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Odbyla 9. přejeme hezký sobotní večer a písničky na přání pokračují teď už skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. A písničku Miluju tě vybrala Andrea, nebo Andra, je tady napsáno z Trnova. Ahoj Blaníčku, prosím o zahrání písničky mojí mamince k jejímu dnešnímu svátku. Maminko, přejeme ti všechno jen to nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky a spokojenosti. Máme tě moc rádi, to vše ti přeje. Dcera Andrea, takže je to Andrea. A celá rodina. Jitka z Lutína napsala, prosím o zahrání pro mého manžela Martina k dnešním narozeninám. Lásko, přeji ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky, moc tě miluji, tvoje žena Jitka. A Eda z Jankova píše, z Jankova posíláme pozdrav do rádia Blaník, děkujeme a prosíme zahrát písničku hlavně pro moji maminku Danušku Kindlovou a samozřejmě i pro Pepíka. Právě tady všichni společně grillujeme maso, klobásy, i my sami jsme už ugrilovaní, no to věřím. Pozvedněme číše a na zdraví, moc děkujeme, Edík a Tomík. A Jana z Dolní Nivy napsala, milý Blaníčku, prosím, zahrajte písničku mému příteli k 17 letům, které jsme oslavili 19. června. Milý Pepíčku, děkuji za těch 17 let, tvá Janička.
3: Písničky na přání.
4: Na rádiu Blaník.

0: Jste s Blaníkem a teď už na vaše přání Beach Boys napsala Láďa z Krnova. Milý Blaníku, chtěl bych nechat zahrát pro mého syna k 10. narozeninám tuhle písničku.
1: Blaník

Beach Boys na Blaníku, teď už Hana Zagorová. Napsal David z Vodňan. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naší mamku Františku Pospíšilovou ze Strunkovic nad Blanicí k jejím krásným 70. narozeninám. Pořádně si oslavu užij, vše jen to nejlepší přejí David, Jana, Jakub, Petra, Tomáš a Tomášek.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Eva Farná společně s Miraj. Napsal Lukáš z Očihova, pro moji kamarádku Míšu z Očihova bych rád poslal písničku Chci, aby věděla, že je pro mě tou nejdůležitější osobou a že na ní myslím každou vteřinu. Míšo, doufám, že posloucháš, Lukin. Roman z Holíšova píše, dnes slaví naše rodina hned dvojnásobně. Domče, přejeme k jejím 13. narozeninám spoustu dobrodružství, splněných snů, hodně koní, japonských tajemství a samé jedničky a naší mamince a babičce k 61. narozeninám přejeme, aby jí nikdy nedošla energie, humor ani trpělivost s vnoučaty. Ať zahrádka kvete, rodina dělá radost a úsměv z tváře nikdy nezmizí. Všechno nejlepší oběma našim oslavenkyním přeje s láskou celá rodina. Vlasta Zmaňové píše, přejeme Leničce Žákové k jejím 11. narozeninám hodně štěstí, zdraví, lásky a mnoho splněných přání. To a mnohem víc přeje mamka, taťka a Vojta s Aneškou, máme tě moc rádi a všem dětem přejeme krásně prožité prázdniny. A ještě tu máme přání od Denise z Bystřice. Posílám písničku Pájíkovi a Elence, dvěma nejlepším holkám mého života k nedávným svátkům a narozeninám a přeju jim pohodové prázdniny plné slunce a super zážitků. To napsal taťka.

Eva Farná a Miraj na Blaníku, teď už Lucie Vondráčková napsala Pavla z Čáslavy pro Marka Zoufalýho, aby svěděl, co pro mě znamenáš. Karolína z Raspena vypíše: zdravím, zahrajte prosím písničku mým drahým rodičům, tento rok budou mít výročí 20 let od jejich svatby. A Alena z Nadlesí poslala toto přání: krásný den, rádi bychom popřáli do Nadlesí našemu milovanému tatínkovi a dědečkovi k narozeninám. I když už narozeniny měl, přejeme mu hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a spoustu důvodů k úsměvu. Pro nás budeš vždycky náš nejlepší prduh. Máme tě moc rádi.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už Yesterday od Beatles napsal Jindřich z Mokrovrat. Milí Blaníku, prosím o zahrání písničky pro mou nejkrásnější titínku. Tvůj stále milující Džuďulínek, Džuďulatej, Čupulínek, Čupulatej, Bimbulínek, Bimbulatej. Napsal taky Jakub z Heřmanova. Paní Jarušce Vaňkové přejeme vše nejlepší k nadcházejícímu svátku. Užij si dnešní oslavu i následnou dovolenou. Přání posílají všichni, kteří se oslavy účastní.

0: Beatles na Blaníku, teď už Michal Tučný a Báječná ženská. Napsal Václav z Radošovic. Chtěl bych tímto poděkovat manželce Alence Trávničkové za 43 let společného života, které jsme nestihli oslavit minulý týden, a zároveň popřát vše nejlepší k zítřejším narozeninám. Děkuji za vše.
1: Blaník Radio.

0: Michal Tučný na Blaníku, za 2 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už brzy Plavci. A vybrali jste taky opět a Radeček, Karla Gotta a za chvilinku tu budou Škvoři. Hezký večer.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.

Jakubovi Amlerovi z Povlčína k jeho kulatému 50. Vlastně asi kulatému 50. jo, vlastně 60. výročí. Všichni, kdo jsme tady, ti přejí hodně zážitků na motorce, radosti s vnoučatama, Bruníkem, Robinkem a Vivi a ať opravíš ještě hodně traktorů. Jsi jeden z mála, kdo se těší do důchodu, tak ať ti to rychle uteče a ať ti slepičky neodnášejí lišky a snášejí hodně vajíček. A hlavně zdraví, zdraví, zdraví, krásné narozeniny, tak k tomu se připojujeme i my z Blaníku. Přejeme panu Milanovi všechno nejlepší.

0: Na Blaníku skupina Škvor a teď už Karel Gott. Napsal Tomáš z Děčína: milá maminko, babičko a prababičko, z celého srdce ti přejeme vše nejlepší k tvému jubileu 70. narozenin. Děkujeme za to, jaká jsi, a přejeme hodně zdraví do dalších let, to ti přejí všichni, co tě mají rádi. Eva z Chrudi mi píše: Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát píseň od Karla Gotta pro mého syna Ladislava Mrázka z Nabočan a zároveň pro vnuka Ladislava Mrázka, též z Nabočan, kteří dnes svůj svátek slaví. Hodně zdraví, štěstí a pohody přeje Eva Mrázková s Chrudimi, s Pavlínkou a Kubíčkem z Nabočan. Z Hradce Králové píše Renata: milý Blaníčku, prosím o písničku pro babičku, která by oslavila 104. narozeniny. Posíláme jí tichý pozdrav tam nahoru, plný lásky, s úctou a něhou. Vnučka Renata a pravnuk Honza. Ladislav z Nabočan ještě jednou: chtěl bych nechat zahrát píseň od Karla Gotta tam někam nahoru pro mého otce Ladislava Mrázka z Nabočan, který by s námi dnes oslavil svátek Ladislava. Stále na tě vzpomínáme, moc nám chybíš, tvůj syn Láďa, manželka Eva, dcera Marie a rodina Mrázková a Hubáčková. Tak tady je Karel Gott.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: Na Blaníku Karel Gott a teď už Hory od skupiny Opět a Radeček napsala Jitka z obce Volduchy. Milý Blaníčku, prosím o písničku pro desetiletého oslavence Tomíka z Borka. Už je z tebe velký kluk, ať rosteš jako Bůh, kamionákem chceš být, tak nezapomeň, že řidič ten těžkej chleba má a značky musí znát. Tome, máme tě moc rádi, přejeme ti v životě hodně sluníčka a úsměvů a ve škole málo diktátů na vyjmenovaná slova. Máma, táta, Štěpánka, babi Evička, děda, praděda Arnošt, Majkovci, Koule, Smělíci, babi a děda z Chomutova.
1: Blaník Rádio.

Opět Radeček na Blaníku, teď už Whitney Houston. Napsal Dominik, a to rukou psaný dopis: milý Blaníčku, prosím o písničku pro moji manželku, lásku mého života, Moniku Bavrochovou, a pro naše neteře Nikolku, Patrici a Elišku. Lásko moje milovaná, děkuji ti za krásnou návštěvu, bylo mi s tebou moc, moc krásně, byla si nádherná, sladká a okouzlující, tvoje doteky a polibky cítím ještě teď. Lásko, je mi moc smutno, ale vím, že spolu všechno zvládneme. Eliško, Nikolko, Páťo, tetu moc nezlobte, těším se už na vaše vysvědčení, moc na vás myslím, chybíte mi. Lásko, posílám ti sladké polibky, dětem posílám pusinky, užijte si dovolenou, miluji vás, váš milovaný manžel a strejda Dominik Bavroch.

Na Blaníku je před námi inženýrská od plavců, napsala Veronika Skunovic. Františku, máme tě všichni rádi, gratulujeme ti k titulu Ink. A Vlastík z Hýskova u Berouna napsal: Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro mou milovanou ženušku Gábinku, která dokončila inženýrské studium na ČVUT. Miluji tě, má lásko, Vlastík. Rádio Blaník. Hezky česky.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už skupina Harley píše Olí ze Zruče nad Sázavou. K tvému svátku ti ládí, přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a do dalších let spokojenost a pohodu, tvoje ženuška. Martin z Jičína napsal, prosím zahrajte od skupiny Harley písničku Na prodej pro Míšu k 25. narozeninám. Míšo, přejeme ti vše nejlepší k 25. narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky. Všichni na tebe moc myslíme, máme tě moc rádi a strašně moc nám tu chybíš. Toto vše ti přejí děda, babička, táta a máma. Drž se, chlupáku náš. Máme tě rádi, Míšo.

Na Blaníku dohrává skupina Harley a teď už Eldorado od Valdemara Matušky napsala Alena z Bačkova u Habru. Zdeněk je podepsán, ale chtěl bych zahrát, milý Blaníčku, písničku mojí ženě Alence. Kdy každý okamžik s ní je pro mě pokladem. Děkuji za všech 35 let smíchu, obětí a za to, že jsi vždy po mém boku. Těším se na všechna další léta. Tvůj milovaný Zdeněk.

0: Valdemar Matuška na Blaníku a teď už je před námi poslední vaše dnešní přání. Písnička Kometa, vybral jí Daniel z Prahy, který píše: Dobrý den, rád bych nechal zahrát Kometu od Jaromíra Nohavici a Čechomoru pro dědu, který už tu není 2 roky. A chtěl bych mu tím vzkázat tam nahoru, že mu děkuji za všechno, co pro mě udělal. Byl a je a bude moje inspirace v muzice. Díky němu jsem začal hrát na kytaru a tohle mu nezapomenu. Děkuji, Daniel.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co pak nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou jasná a nejnižší teploty klesnou nejčastěji ke 23 až 18 stupňům. Zítra čekejte další den plný sluníčka, obloha bude většinou jasná. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty zítra vystoupají na 35 až 40 stupňů Celsia, možná i o něco více. Na horách teploměry ukážou 32 stupňů. Tolik počasí a hezký sobotní večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
1: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rá.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: počasí. Rádio
1: Na mnoha místech zažíváme aktuálně tropickou noc. Je převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů. V údolích ojediněle kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 20. Nedělní den bude rekordně teplý, čekáme jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 32. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: summer. U sebe si to sama. Seber si to sama.
1: Písničky z lásky.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

Na mnoha místech zažíváme aktuálně tropickou noc. Je převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů. V údolích ojediněle kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 20. Nedělní den bude rekordně teplý, čekáme jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. V 1000 metrech na horách kolem 32. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

Noc trávíte s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je neděle 28. června a svátek má Lubomír a taky Lubomíra. Narozeniny dnes oslaví například tenistka wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová, její 27 let. Dále zpěvačka Kamila Nývltová, té je dnes 37 a o další rok starší je taky podnikatel Viktor Kožený, ukrývající se před spravedlností na Bahamách. Je mu 63. A ať už tedy slavíte svátek nebo narozeniny, blahopřejeme vám. A teď už na Blaníku další pohodové písničky. Hezký poslech.

0: počasí.
1: Na mnoha místech zažíváme aktuálně tropickou noc. Je převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů. V údolích ojediněle kolem 16 a v tisíci metrech na horách kolem 20. Nedělní den bude rekordně teplý, čekáme jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. V tisíci metrech na horách kolem 32. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.

0: Blaník, očekávané události. Rádio
1: Krásný den, je neděle 28. června, svátek slaví Lubomír a tady jsou očekávané události. Teploty v Česku mohou i dnes podle předpovědi vystoupat ke 40 stupňům Celsia. Důležité je proto dodržovat pitný režim a držet se ve stínu. V Mladoboleslavském městském paláci Tempel bude zahájení výstavy Svatý Jan Nepomucký, grafika, malba, sochy, fotografie. Ta představuje podobu a proměny úcty ke svatému Janu Nepomuckému v umění regionu Mladoboleslavska. Výstava potrvá od 30. června do 5. září. Ve výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích je dnes závěrečný den mezinárodní modelářské výstavy. Součástí akce je prestižní mezinárodní soutěž Czech Model Masters, kde lidé uvidí tisíce plastikových modelů, letadel, bojové techniky, lodí i automobilů. A v Maletíně na Šumpersku se budou obyvatelé vyjadřovat v referendu k tomu, zda souhlasí se zamezením výstavby dalších větrných elektráren na území obce. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: počasí. Rádio
1: Na mnoha místech zažíváme aktuálně tropickou noc. Je převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů. V údolích ojediněle kolem 16 a v tisíce metrech na horách kolem 20. Nedělní den bude rekordně teplý, čekáme jasno nebo skoro jasno. V západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. V tisíce metrech na horách kolem 32. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.